0: Radio I.
1: Ay.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Dobré úterní ráno, Moravo, dnes s datem 6. října, 5 hodin, 23 minutky přesný čas a právě v tento čas nabízíme ranní hudební menu, tedy hity pro dobrou náladu, ještě už za chviličku. Pošleme na celou jižní a jihovýchodní Moravu. Na playlistu Eagle Eye, Sherry a Safe Tonight, BB Rexa a taky je v Čafárna. Je úterý 6.10. Máme pro vás připraveno taky aktuální předpověď počasí. I dneska bude krásně teploučko. Na 6. říjnový den rozhodně ano. Meteorologové slibují až 24 stupňů Celsia. To přesně k tomu odhalíme už za chviličku.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
0: Rádio Jih. Počasí. Krásné podzimní ráno, Moravo. Tak co se týče ranních teplot, tak alespoň co se tady tak díváme, tak je to vesměs všechno pod 10 stupni Celsia, ale ty odpolední teploty budou připomínat, ano, skoro léto. Pojďme mrknout na to, jak dnes bude. Meteorologové očekávají jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích a nížinách s mlhami nebo i nízkou oblačností, jež se během rána a dopoledne rozpustí. Později v noci začne pozvolna od jihozápadu přibývat oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty až 24 stupňů Celsia nejenom v Jihomoravském, ale i ve Zlínském kraji. No a po ránu samozřejmě chladněji, Boršice aktuálně 7, Vlkoš, Šakvice 8, Brno 5 minut před půl šestou, 9 stupňů Celsia.
2: Rádio Jih, doprava.
0: Hezké úterní ráno i na cestě opatrně. Na Hodonínsku ve Starém Podvorově srazilo tam osobní auto Lesní zvěz. Projíždějte opatrně a počítejte s možným nárazovým zdržením. Eagle Eye, Sherry a Safe Tonight, další kousek posíláme za volanty, ať se vám jede krásně a hlavně opatrněji v úterý 6.10.

Cesta kolem světa anebo Instagram. Ano, i o tom bude řeč už za chviličku v ranní jízdě rádiích. Podíváme se lehoulince do historie. Mrkneme na nějakou tu zajímavost. 5:25 přesný čas a tady Eagle Eye Sheriff a Safe Tonight.

0: Pravda, pravdoucí, už je to nějaký ten pátek, co tento kousek. Máš je Rýdy, DJ Antoana, válcoval taneční parkety. Ale i v úterý 6.10. roku 26 v ranní jízdě rádia má své místo. Či teda měl a pevně věřím, že vám po ránu pomohl. Za chvíličku Jonas Blue a nebo je včafárná. Teď skoro 5 minut po půl šesté míříme do kalendáře. Podíváme se zprvu do historie 6. října a začneme příběhem, u kterého se možná budete divit, že se vůbec povedl. 6. října 2007 dorazil Brit Jason Lewis po 13 letech zpátky do Londýna a dokončil cestu kolem světa bez motoru a bez plachet. Vyrazil v roce 1994 a postupně projel kontinenty na kole, kolečkových bruslích nebo šel dokonce i pěšky a oceány překonával na kajaku či vlastním speciálním šlapacím člunu. Celkem urazil neuvěřitelných 74 tisíce kilometrů a nebyla to zrovna dovolená, nebyla to zrovna procházka růžovým sadem, cestou ho například srazilo auto, napadl krokodýl a prodělal i malárii. Přesto 6. října 2007 překročil londýnském Greenwichi pomyslnou startovní čáru a po 13 letech měl hotovo. Takže jestli dnes ráno nadáváte na cestu do práce, vzpomeňte si na Jamesa Lewise. Jemu cesta kolem světa trvala 13 let. Ano, máte pravdu, nešel do práce, šel v podstatě v uvozovkách na dovolenou, i když jsme říkali, je to dovolená zrovna nebyla, když ho třeba například zrazilo to auto, napadl krokodýl a nebo prodělal i malárii. Rozhodně ale klobouk dolů. A neopomeneme ani moderní éru, přesně před 16 lety si na naše telefony našel cestu Instagram, jedna z nejpopulárnějších sociálních sítí světa, právě 6. října roku 2010 se poprvé objevila v obchodě App Store a byla k dispozici uživatelům iPhoneů. Dnes je samozřejmě dostupná také pro telefony s Androidem a je na ní registrováno více než 1,3 miliardy lidí. Údajně jenom v Česku jsou to přes 3 miliony uživatelů. Patříte mezi ně i vy? No, rádio jich rozhodně ano. Klidně pídě tam můžete mrknout. No a pojďme se podívat, kdo v úterý 6.10. slaví svátek. V České republice je to Hanuš, na Slovensku pak Natália. No a co se týče našich milovaných zvířátek, tak dneska mezi hafany a kotičkami slaví Tina a Ronaldo. Tak všem oslavencům všechno nej v úterý 6.10. a posíláme hudební dárek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hodina, 43 minutky, dobré úterní ráno, Moravo, a dobré chuti, pokud zrovna snídáte, pokud jste za volantem Šťastnou cestou. A pokud už pracujete, tak ať se vám daří, za námi je Včafárna, před námi Jay-Z a Alicia Keys, anebo třeba taky Rosie, a před námi Skřeťák a Ranní vtípek, tak počkáme, až dožvíká sousto. Tak v pohodě, dobré ráno.
1: No tak dobré ráno ne, ale jako snídaně je základ dne, čo večer, ne? Tak já přeju vám všem, co zrovna snídáte, dobré chuti. No, měli jsme tady samé ženy, že? Eva Farná, za chvíličku Alicia Keys, nebo Rosie, a tak zůstaneme s těmi ženami i u toho dnešního ranního vtípku. Zdravíme všechny ženy, všechny řidičky a všechny ženy, jež milují humor, protože dámy a pánové, žena za volantem, to je jako hvězda na nebi. Ty ji vidíš, ale ona tebe ne.
2: Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: úterní ráno, Moravo. Ano, už je tady úterý 6. října. Opět a znova u toho taky ranní zdarády, jejich plná hitů pro dobrou náladu. Po 6. hodině September Cry for You. Lehkou matematiku nabídne Reddy Kirken toho času ještě s Michalem Hrůzou. A po 6. hodině zazní Teddy Swims. A nabídeme taky čerstvé jihomoravské zprávy. Tak prý doprava na Hodonínsku housne kvůli objížďce z D2. Vysvětlení nabídnou úterní jihomoravské zprávy rády a jich nabídneme i aktuální předpověď počasí. Dnes opět na podzim teploučko až 24 stupňů Celsia. Za chvíličku mrkneme i na ty aktuální ranní teploty.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo bych chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na KBC Global Services.cz.
0: Hezké úterní ráno, Moravo, ještě jednou máme minutku po 6. hodině. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Doprava na Hodonínsku housne kvůli objížďce z D2 a na D2 u Brna přibude radar, má zpomalit řidiče po sérii tragických nehod. Řidiči na Hodonínsku musí počítat se silnějším provozem na silnici 1/55. Důvodem je uzavřená dálniční rampa u Brna pro směr z Bratislavy na Ostravu. Objízdná trasa vede z D2 přes Břeclav, Petrov, Strážnici v Norově a Veselí nad Moravou dále směrem na Zlín a dálnici D55. Zvýšená doprava se částečně dotýká také Moravského Písku a Bzence. Nejvíce zatížené je Veselí nad Moravou, kde se teď potkávají hned tři objízdné trasy. Omezení na dálniční rampě má podle ředitelství silnic a dálnic trvat do 28. listopadu. Na dálnici D2 ve směru na Brno má začít fungovat úsekové měření rychlosti. Silničáři a policie k němu přistoupili po několika vážných nehodách, při kterých jen během dvou červnových týdnů zemřeli 4 lidé. Radar je teď ve zkušebním provozu a ostré měření chce ředitelství silnic a dálnic spustit nejpozději během listopadu. Zařízení má hlídat úsek, kde kvůli opravám u křížení D1 a D2 a u Blučiny často vznikají kolony a řidiči tam musí čas zpomalit. Měření má předběžně fungovat až do dokončení přestavby křižovatky Brno-Jih, tedy zhruba do příštího podzimu.
0: Počasí. Tak snad to něčemu pomůže, ale včera bylo pozdě. Pojďme se podívat na dnešní předpověď počasí. I dnes meteorologové slibují v Jihomoravském i Zlínském kraji až 24 stupňů Celsia. Bude jasno nebo skoro jasno, jen ráno a dopoledne se lokálně v údolích a nížinách mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. V průběhu dne tedy sympatických 24 stupňů Celsia. Zastavujeme se pod hranicí letních teplot, no ale po ránu třeba v Otrokovicích jen 6 stupňů Celsia. Ve Veselí nad Moravou či Dubňanech 7, Kostice aktuálně 8 stupňů Celsia.
12: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
10: Rádio Jih. Do
13: Doprava.
0: Připomínáme, ve Starém Podvorově srazilo osobní auto lesní zvěř. Počítejte s možným nárazovým zdržením a od soboty 10. října od 7:30 ráno do neděle 11. října do 5:30 odpoledne bude kvůli opravě železničního přejezdu uzavřena silnice první třídy číslo 55, a to ve Veselí nad Moravou. Řidiči jak osobních, tak nákladních aut proto musí počítat s objížďkou. Sihem šťastnou úterní cestu, ať už pádíte kamkoliv.
13: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: Pod hladinou Vranovské přehrady se po letech znovu objevilo něco, co běžně není vůbec vidět. Sucho odkrylo zbytky staré vesnice. Za chvíli prozradíme, co všechno teď vystupuje ze dna. A jen tak mimochodem, Vranovská přehrada se stavila ve 30. letech minulého století. To je mazec. Tak zpátky k hitům pro dobrou náladu. Skoro 5 minut po 6. hodině, v úterý 6.10. roku 26, v ranní jízdě rádia. Švédská zpěvačka September a Cry for You. Za chviličku taky George Ezra.

0: 6:10, krásné úterní ráno, Morava, toto do George Ezram, za chvíličku Reddy Kirken a nebo Coldplay. Sucho na jižní Moravě jsme probírali v ranní jízdě rády skrz naskrz. Skloňovalo se to snad ve všech párech a každý, kdo má nějakou malou zahrádku, ví, že to je prostě zase všechno suché. Minimálně, když kopnete jednu rýčem či motiku, tak víte, že to stojí za prd. Ale je pravda, že v té druhé půlce tohoto týdne by nějaká dešťová kapka padnout mohla. Uvidíme. No ale sucho na jižní Moravě teď odhalilo něco, co bývá normálně schované hluboko pod vodou. Na Vranovské přehradě klesla hladina natolik, že jsou po letech znovu vidět zbytky původní vesnice Býtov. Po dlouhatanánských letech ze dna vystupují základy domů, kamenné sklepy nebo části starých zdí. Otázkou je, jestli to šlo vlastně vůbec někdy vidět, po té, co se to zatopilo. Přehrada je teď naplněná jen asi ze 30%. Starý Býtov mimochodem zmizel pod vodou při stavbě nádrže na začátku 30. let minulého století a více než 400 lidí se tehdy museli přestěhovat. Nízká hladina Vranovské přehrady je přitom jen jedním z příkladů vody. Je teď samozřejmě málo i v dalších nádržích, takže ta Vranovská přehrada je jen, jak jsme říkali, jeden z těch příkladů. Já si myslím, že každý z vás, kdo se třeba jde někam projít, nebo když máte nějakou řeku, která protéká vaší obcí či vesnicí, tak víte, že prostě té vody je málo. Tak uvidíme. Minimálně ten zahradnický déšť bychom si v té druhé půli tohoto pracovního týdne přáli. Pokud si přejete další hity pro dobrou náladu, můžeme v úterý 6.10. sloužit a za pár minut odhalíme i dnes ranní téma.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 19 minut po 6. hodině Coldplay a Viva La Vida. Za chvíličku tedy Swims a nebo Silver. Dneska v rámci ranního tématu hledáme přátelství, která už něco pamatují. Jak dlouho se znáte se svým nejlepším kamarádem nebo kamarádkou? 5, 10, 20 let nebo třeba už od školky? A zajímá nás taky, kde to celé začalo. Ve škole, v práci, na dovolené, na hřišti nebo úplnou náhodou. Říká se, že opravdové přátelství zvládne čas, vzdálenosti i období, které se třeba dlouho nevidíte. Tak nám napište, kolik let trvá vaše nejdelší přátelství a kde jste se poprvé potkali. Napsat nám to i dnes můžete na Facebook Rádia Jih, posílat SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Díky za to a tady v úterý 6.10. další z hitů pro dobrou náladu. Tedy svým
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 6. říjnové ráno a v ranní jízdě rády Silver Turn to Die. Za chviličku třeba Miraja Malinovej Syrup, Lena Talks a Of Monsters and Men, a nebo Die Die Očakiri. A ještě k tomu přidáme další krátké jihomoravské zprávy, abychom byli kompletní. Tak hezké úterý dnes s datem 6.10.
1: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní pneu pro váš vůz. Vista Car Kyjov a Hodonín.
2: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů. Užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz. Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.salipi.cz.
3: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
1: V Bučovicích na Žďánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo Jich a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Je přesně 6:30, hezké úterní jítro.
10: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
11: Výškov se připravuje na rozsáhlou modernizaci železniční tratě mezi Brnem a Přerovem. Nová dvojkolejná trať má zkrátit cestu vlakem do Brna zhruba na 15 minut a přinést také nový dopravní terminál. Ve Výškově a okolí by se měl začít stavit v roce 2028. Organizace Naděje včera ve zlínské části Letná otevřela po rekonstrukci své sociálně terapeutické dílny. Slouží lidem s mentálním handicapem, kteří si tam osvojují pracovní návyky a další dovednosti potřebné pro běžný život i zaměstnání. Rekonstrukce objektu trvala rok a vyšla téměř na 23 milionů. Korun.
10: Rádio Jih, počasí.
11: Aktuálně v Břeclavě 8 stupňů, sedmičku hlásí Blatnice pod svatým Antonínkem, Brumovice a Bílovice Uherského Hradiště.
10: Rádio Jih, doprava.
0: Hezké úterní ráno i na cesty. Pozor na trase z Pohořelic na Brno na sjezdu. Na Modřice se srazila dvě osobní auta. Počítejte proto se zdržením. Šťastnou úterní cestu.
1: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní obutí pro váš vůz. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín.
10: Jih
12: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: V Brně se po desítkách let znovu chystá něco, co už mnozí možná ani nečekali. Tramvaje by se měly vrátit na trať směrem do Líšně, kdy mají práce začít a kam až se pojede, prozradíme už za chviličku. Teď 2 minutky po půl sedmé, kapela Miraj.
13: Každá letní láska zmizela jak prázdniny, naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

6.38, dobré úterní ráno, Moravo, jak jsme slíbili, míříme do Brna, kde po 60 letech se znovu začíná velmi vážně mluvit o tramvaji do Líšně. Trať ze Stránské skály se pro pravidelnou dopravu nepoužívá již dlouhá desetiletí. Teď se ale dopravní podnik chystá pustit do její obnovy. Práce by měly dokonce začít už příští rok a první etapa má vést až k přejezdu v Drčkově ulici. Počítá se zatím s jednokolejnou tratí a investicí kolem 100 milionů korun. Takže po letech dlouhých plánů už to tentokrát vypadá na skutečné kopnutí do země. No, tak v Brně se po desítka let znovu chystá něco, co už mnozí možná ani nečekali. Vidíte, bars, co se podaří. Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dvě minuty po 6:45 v úterní raní zde Shakira s hitem Die Die, už za chvíličku Jennifer Page. Ale teď se vrhneme na naše ranní téma. Dneska hledáme přátelství, která už něco pamatují. Jak dlouho se znáte se svým nejlepším kamarádem nebo kamarádkou? 5, 10, 20 let? Nebo už třeba od školky? A zajímá nás taky, kde to vlastně celé začalo? Ve škole, v práci, na dovolené, na hřišti a navíc třeba úplně náhodou. Říká se, že opravdové přátelství zvládne čas, vzdálenost i období, kdy se třeba dlouho nevidíte. Tak nám napište, kolik let trvá vaše nejdelší přátelství a kde jste se poprvé potkali.
1: Napsala Helča od 1.9.1994 7.55 kyjovského času. Místo, druhá řada, první lavice u okna, sedla si po mém levém boku, seznámila jsem ji s jejím manželem, osvědčila jí svatbu, má jedinou nevýhodu, odmítá šoférovat, už je tomu drahných 32 let. Nekecáme spolu každý týden, ale potom to stojí za to. I naše dítka se k sobě znají. Zdravím Petru do Strážnice.
0: Další přátelství přidává Jolča, krásné ráno, jsme přítelkyně 20 let. Jmenuje se Věrka, můžu chtít cokoliv, kteroukoliv dobu a vždy mě poradí, pomůže. Pak mám ještě trochu mladší přátelství, je to 10 let, bývalá kolegyně Iva. Obou přátelství si moc vážím. Jolčo, tak to je super. A teď ještě pohled chlapa.
1: Igi napsal, přátelství a kamarádství trvá s Tomášem Kočím, Gistr Markem a Martinem Vítkovským, Igorem Šišákem, Petrem Krejčím, Jaroslavem Machalou, Petrem Klabanem už několik desítek let. Myslím, že to bude už nějakých 35 až 40 let. Zažili jsme toho spolu hodně. Čundry, brigády, školy, bečky, řidiče, koníčky, lumpárny, výlety, hory, svíce, svatby, křtiny, rozvody a kulaté výročí. Doufám, že ještě zažijeme, jsou součástí mého života.
0: Hledáme v ranním tématu úterní ranní jízdy nejdéle trvající přátelství. Ptáme se, kolik let se přátelíte a kde jste se setkali. Máte jen chviličku, budeme velmi rádi, když se zapojíte třeba přes Facebook Rádia Jih. Psát můžete další SMSky, WhatsApp zprávy stále na linku 606 703 889. Říká se, že skutečné přátelství odolá času i vzdálenosti. Potvrdíte to v dnešním úterním ranním tématu.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Hezké úterní ráno na celou jižní a jihovýchodní Moravu, kam už za chviličku vyrazí třeba Katy Perry. Taky její kolegyně Taylor Swift. Nebo kapela Kryštof. Vyškov se chystá na velkou modernizaci železnice, i o tom budou další úterní jihomoravské zprávy rády zatem 6. října. A ač to dnešní ráno je opět a znovu chladné, o kapičku chladnější než to včerejší, tak můžeme slibit v odpoledních hodinách díky aktuální předpovědi počasí sympatických 24 stupňů Celsia. I na předpověď už za chviličku přijde řeč.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Navštivte Jonal. Koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazámku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
3: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
4: Mastra Kovoma v Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
5: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna Bednění, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
8: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
9: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí, za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
10: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Dobré úterní ráno, Moravo, je 7 hodin.
12: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Výškov se chystá na velkou modernizaci železnice a Naděje ve Zlíně otevřela zrekonstruované sociálně terapeutické dílny. Výškov se připravuje na rozsáhlou modernizaci železniční tratě mezi Brnem a Přerovem. Nová dvojkolejná trať má zkrátit cestu vlakem do Brna zhruba na 15 minut a přinést také nový dopravní terminál. Ve Výškově a okolí by se mělo začít stavět v roce 2028. Největší práce a výluky jsou plánované na roky 2031 a 2032. Město chce státní investici využít i pro vlastní projekty. Počítá například s přesunem nákladového nádraží, vznikem stovek parkovacích míst a novými komunikacemi, které mají odvést část těžké dopravy z centra. Součástí plánů jsou i nové mosty, podchody a lepší napojení sportovišť a průmyslových zón. Organizace Naděje včera ve zlínské části Letná otevřela po rekonstrukci své sociálně terapeutické dílny. Slouží lidem s mentálním handicapem, kteří si tam osvojují pracovní návyky a další dovednosti potřebné pro běžný život i zaměstnání. V opravených prostorách bude fungovat například šicí, košíkářská nebo papírenská dílna. Novinkou je také dřevařská dílna. Naděje má ve Zlíně dvě taková pracoviště a dohromady v nich může být zhruba 60 klientů. Kapacita je nyní naplněna. Rekonstrukce objektu trvala rok a vyšla téměř na 23 milionů korun. Město na ní získalo evropské dotace.
13: Rádio Jih. Počasí.
11: Chladné úterní podzimní ráno vystřídá krásně místy slunné a teplé odpoledne. Pojďme k předpovědi počasí. Úterý bude jasné nebo skoro jasné jen ráno a dopoledne se lokálně v údolích a nížinách mohou vyskytovat mlhy. Odpolední teploty v Jihomoravském i Zlínském kraji až 24 stupňů Celsia. Po ránu ve Slavičíně jen 6, po 7 stupních Celsia aktuálně v Břeclavi, Mutěnicích i Moravském Žižkově.
9: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
13: Rádio Jih. Doprava.
11: Na trase z Pohořely na Brno na sjezdu na Modřice. Připomínáme, se srazila dvě osobní auta. Počítejte s možným zdržením. Šťastnou úterní cestu.
13: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
11: No, to počasí možná už některé trápí a máte nudli u nosu. My o jiném mezinárodním dnu nudlí budeme hovořit už za chviličku. Teď je tady Kej.

0: umělecký pseudonym Lady Gaga vznikl inspirací songu Radio Gaga od legendární skupiny Queen. Ale to není žádným tajemstvím, nicméně ona se nechala inspirovat legendární kapelou Queen. My jsme se zase dneska v úterý 6.10. nechali inspirovat kalendářem a tak můžeme prozradit, že dnes 6. října je v kalendáři vepsán Mezinárodní den nudlí. A teď nemyslíme ty nudle únosu, které nás mnohé určitě čekají s příchodem zlomu počasí. Myslíme ty chutnější nudle. Ať už nedáte dopustit na poctivé domácí nudle, do nedělního hovězího vývaru, třeba italské špagety, nebo občas práci zachráníte hlad rychlou asijskou instantkou, zalitou z rychlovarné konvice, vězte, že i o nich platí jiný kraj, jiný mrav. Věděli jste ku příkladu, že v Japonsku je hlasité srkání nudlí společenskou povinností? Ano, nepovažují to totiž za neslušné chování, ale za projev toho, že vám to chutná. Navíc srkáním nudle přirozeně ochlazujete a proud vzduchu do úst uvolní mnohem více aromatických látek, takže jídlo chutná intenzivněji. No a kuchař to tedy bere jako největší poklonu. Pokud jsme vás inspirovali k dnešního obědu, jsme rádi. Nezapomeňte, dnes Mezinárodní den nudlí. 6. října patří také dni uznání pro plnoštíhlé ženy. No a upřímně, kde jinde si tento svátek připomenout, než u nás na jihu Moravy, kde máme ten nejslavnější důkaz v dějinách, tedy věstonickou Venuši. Ta je skoro 30 tisíc let stará, jasně ukazuje, že ženské křivky byly odjakživa symbolem života, hojnosti a půvabu dávno předtím, než módní časopisy začaly nutit holky hladovět a retušovat fotky na sociálních sítích. Dnes tedy vzdáváme hold všem ženám krev a mlíko, které mají zdravé sebevědomí, jiskru v oku a na nesmyslné diety se umí vykašlat. S úsměvem dámy v klidu, sluší vám to. Dnes máme i Mezinárodní den povědomí o dysgrafii. Spousta z nás si ze školy pamatuje poznámky v žákovské píše jako kocour, nebo narážky, že s tímto písmem můžeme jít leda tak psát doktorské recepty. Co by se to možná některé maminky dali, že? Kdyby jejich synáček či dcerunka vystudovala doktora či lékařku. No, skutečná dysgrafie je ale vážná porucha motoriky a vůbec nesouvisí s tím, jak je člověk, řekněme, chytrý. Znamená to jediné, že vaše hlava přemýšlí mnohem rychleji, než ji vaše ruka s perem stíhá zapisovat. Dysgrafii trpěla i královna detektivek Agatha Christie, která příběhy slavného detektiva Hercula Poirot raději diktovala asistence, protože po sobě nepřečetla ani jméno vraha. Takže hlavu vzhůru všem, co luští svůj nákupní lístek jako egyptské hieroglyfy a buďme rádi, že dnes už umíme s dysgrafií pracovat mnohem lépe, než třeba před mnoha a mnoha lety. 7 hodin, skoro 13 minut, zpátky k hitům pro dobrou náladu, tady Taylor Swift.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Hezké úterní ráno, Morava 7 hodin a 20 minut, toto byla kapela Krištof.
1: No a my míříme za jedním velkým výročím. Představte si telefon, jak ho teď známe, už takové ty mobilní, jako řekněme ultramoderní stroje, tak představte si ještě takové ty staré telefony, kde nebyly žádné apky a nebylo tam v podstatě nic, tak přesně to se stalo před 150 lety, 6. října roku 1876. Tehdy vedl Alexander Graham Bell se svým spolupracovníkem Thomasem Watsonem první skutečný dálkový telefonický hovor. Konkrétně se spojili mezi Bostonem a Cambridge po telegrafním drátu na vzdálenost přes 3 kilometry. A pokud si myslíte, že prohodili pár slov, tak pravda to není. Mluvili tehdy spolu v rámci toho prvního historického telefonátu zhruba 3 hodiny. Bell přitom získal patent na telefon v březnu téhož roku. K jeho zájmu o zvuk a řeč ho přivedla i osobní zkušenost, protože jeho maminka byla neslyšící, on sám učil neslyšící děti. Novinka přitom zpočátku velké nadšení nevzbuzovala a třeba Británii měli pocit, že zprávy pořád spolehlivě doručí poslíce, že nic takového není. Třeba to ještě netušili, jak moc velký rozmach telefony v následujících staletích zaznamenají. O 150 let později máme telefon samozřejmě pořád u sebe, jen když nám někdo skutečně zavolá, tak často chvíli přemýšlíme, proč prostě nenapsal zprávu. 150 roků od vynálezu telefonu, svým způsobem máš jako neuvěřitelná řádka, ale když si vezmeš, kolik jakoby desetiletí, potažmo teda už staletí a půl, se to vyvíjí. Kam až to došlo doteď? A teď, když si vezmeš teda dalších 150 roků, když bychom si mohli zahrát na nějaké takové jakože vizionáře, kam bys typl, že to jako tak ještě může dojít?
0: Tak vlastně já si myslím, že toto už se nevyvíjí. Vyvíjí se ten telefonní přístroj, ale ten hovor jako takový už se prostě nevyvíjí. Ten telefon už není telefon, ten telefon je v podstatě počítač, chytřejší než raketa, která letěla na měsíc.
1: Když bychom měli dobře, tak teď je takový vyvinutý ten telefon. Co si myslíš, že v rámci toho vývoje ještě může nastat?
0: Tak? Já jim nebudu napovídat, ať si to vymýšlí sami. Akorát teda bych nesouhlasil, že před 150 lety Graham Bell otevřel novou éru komunikace, protože on, když zjistil, že se s tím dá telefonovat, tak už měl 3 zmeškané hovory od Chucka Norrise.
2: Plánujete nový plot? Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty. www.tridiv.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dobré ráno, Moravo, dnes úterní zatem 6. října. I dnes nabízíme v raní zjerádek hity pro dobrou náladu. Toto byl Cyril, po půl osmém třeba Calvin Harris, Dua Lipa. A jich One Kiss. Kousek The First Time nabídne Talian, Damiano Dávy. A potkal jsem tě po letech zase činasky. Krom hitu pro dobrou náladu máme připraveny třeba i další krátké jihomoravské zprávy. Tak i dnes úterý 6. října prozradíme co nového.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia, Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
8: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
0: Hezké úterý, máme 2 minutky po půl osmé.
10: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
11: Řidiči na Hodonínsku musí počítat se silnějším provozem na silnici 1/55. Důvodem je uzavřená dálniční rampa u Brna pro směr z Bratislavy na Ostravu. Objízdná trasa vede z D2 přes Břeclav Petrov, Strážnici v Norovi a Veselí nad Moravou, dále směrem na Zlín a dálnici D55. Na dálnici D2 ve směru na Brno má začít fungovat úsekové měření rychlosti. Silničáři a policie k němu přistoupili po několika vážných nehodách, při kterých jen během 2 červnových týdnů zemřeli 4 lidé.
10: Počasí.
11: Aktuálně v Kyjově 8 stupňů, 7 hlásí Starý Podvorov, Ladná a Staré Město Uherského Hradiště.
10: Rádio Jih. Doprava.
0: Na Zlínsku na vjezdu ze Slavičína ve směru na Rokytnici havarovala 2 osobní auta. Počítejte s omezením, jde o silnici 2. třídy číslo 495. Hezké úterý asi hem jak jinak než šťastnou cestu.
10: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádio Jih.
0: No a u našich plechových miláčků ještě chviličku zůstaneme, protože povinné ručení dál zdražuje. Možná, že i vám v předchozích dnech nebo týdnech došla zase složenka a je tam zase vyšší cena, než tomu bylo v předchozím roce. No a za vyššími cenami nejsou jen dražší náhradní díly, roli hraje samozřejmě i to, kolik techniky dnes auta vozí. Za chviličku si řekneme, kolik už průměrně platíme a kdo si připlácí nejvíc. Hezké úterní ráno, teď Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss.
10: Zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7.41 a v úterní ranní jízdě Florida a David Guetta. Za chviličku Damiano David a The First Time, a nebo taky Eiffel 65 a Blue Dabadi. Dnes úterý 6. října. Hity pro dobrou náladu rozesíláme na celou jižní a jihovýchodní Moravu. Tak jestli máte auto, asi jste si toho všimli, už jak jsme to naťukli před pár minutkama, povinné ručení zase leze nahoru. Ostatně jako v podstatě každý rok, každoročně. Ale člověk si toho všimne vlastně až v momentě, kdy přijde složenka na další rok. Jen tak pro zajímavost, zatímco v roce 22 vycházelo v průměru na necelé 4 tisíce korun ročně, letos je to přes 4,5 tisíce. Za 5 let tedy zdražilo o více než pětinu. A připomínám, jde o průměr. Dobrá zpráva ale je, že ne všichni většinou platí tolik, kolik ukazuje celkový průměr. Na stranu druhou jsou ale zase i taci, kteří výrazně platí více, třeba káry se silným motorem. Ale díky bonusům za jízdu bez nehod může být výsledná částka zhruba o 500 nižší než zmiňovaný průměr. Nejvíc si naopak připlácejí mladí řidiči bez historie, lidé ve velkých městech nebo majitele, jak bylo řečeno, silnějších aut. A proč pojistky zdražují? Asi tušíte, hlavně proto, že jsou dražší samotné opravy. Moderní auta jsou plná kamer, senzorů a dalších systémů, takže menší ťukanec může znamenat účet za 10 tisíc korun, no a práce v servisu taky samozřejmě něco stojí. Podle České kanceláře pojistitelů se letos průměrná škoda z povinného ručení může dostat skoro na 68 tisíc korun. Na druhou stranu jsou dnešní auta bezpečnější a při nehodách ubývá těch nejvážnějších zranění. Takže zatímco opravy zdražují, pojišťovny zase v některých případech méně vyplácejí za těžká zranění, a to je určitě, byť při tom zdražování, rozhodně dobrá zpráva. Nutno taky podotknout, že ceny pojišťoven se kvůli odlišným algoritmům výrazně liší. Nejlevnější povinné ručení získáte kombinací online srovnání, využitím bonusu za jízdu bez nehod a správným nastavením parametrů smlouvy. Jak jsme říkali, ceny pojišťoven se kvůli odlišným algoritmům výrazně liší, proto se rozhodně vyplatí si udělat nějaký ten čas a proštudovat různé pojistky, respektive nabídky různých pojišťoven u povinného ručení. No ale rozhodně dříve, než když už vám přijde ona výzva k zaplacení na další rok. Tak se na to zkuste mrknout. Každá kačka, kterou člověk ušetří, určitě přijde vhod, a u povinného ručení to nejsou zrovna obyčejné korunky. To jsou vyšší 100 koruny, možná v některých případech i talíře. A jak víme, talíře dělají halíře.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Či přesně opačně, ale důležité je, že ty prachy zůstanou v peněžence a můžeme je použít třeba na něco jiného. Ano, třeba si můžeme dopřát a natankovat plnou. Jo, to už je taky takové v mnoha případech science fiction.

0: taky přátelství v podstatě na celý život, kdo to zažil. V 99. Eiffel 65 a Blue Dabady a 10 minut před 8 hodinou se o přátelství budeme v rámci ranního tématu bavit dál. Dneska totiž hledáme přátelství, která už něco pamatují. Jsou možná taky fousatá. Jak dlouho se znáte se svým nejlepším kamarádem nebo kamarádkou? 5, 10, 20 let nebo třeba už od školky? A zajímá nás taky, kde to všechno začalo. Ve škole, v práci, na dovolené, na hřišti. Říká se, že opravdové přátelství zvládne čas, vzdálenost i období, kdy se třeba dlouho nevidíte. Tak nám napište, kolik let trvá vaše nejdelší přátelství a kde jste se vlastně poprvé potkali.
1: Mikeš píše, takový trochu netradiční. V roce 1999 začínaly mobilní telefony a já večer z nudy jsem zkoušel vytáčet různá čísla, co mě napadlo, a cizí telefon zazvonil kdesi v Čechách. Ráno SMS, kdo jsem a co potřebuji, odepsal jsem. Dodnes si píšeme o čemkoliv. Ona je z České Kamenice, už 27 let a ještě jsme se neviděli.
0: To je příběh hodný bakalářského příběhu. Děkujeme. Co Ludmila? Rok 1976, Mariša Rohatec, tam jsme se seznámili a přátelství trvá dodnes. Tak to je krása. To mi připomíná, kolego, ten náš příběh. Taky se psal, myslím, 76.
1: No už je to hrozně dávno. Hani spíše, dobré ráno, prajem všetkým vihu. Já jsem s mojou švagrinou kamarádka už 35 a půl roku. My jsme také kamarádky, že o sebe víme také věci, že se už musíme kamarádit až do konce života, ale mám ji velmi rada.
0: No a Martina píše, že se s Terezou zná jak dlouho, no snad skoro od narození, no jednoduše kamarádky jsme fakt hodně dlouho, teď už je to v řádu fakt cirka 25 let, co mám vzpomínky z dětství. Vedle nás bydlela její babička, tak proto jsme jako malé děti trávili hodně času venku. Vidíš to, jak i babičky dokáží spojovat neuvěřitelné příběhy. Tak hledáme nejdéle trvající přátelství dál v ranní zděrády. Kolik let se přátelíte a kde jste se setkali? Dejte nám o to vědět třeba přes Facebook rády a jich poslat můžete jako další třeba i SMSku nebo WhatsApp zprávu na 606 703 889. Další krásné příběhy v rámci ranního tématu nabídneme v úterní ranní zdě po 8 hodině. Za chviličku taky činasky.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

přehled o tom, co se nosí, já nezapomínám 10 let, jak půl hodiny.

0: frontman kapely Tři sestry Lou Faranek Hagen, když už v letě oslavil tu 60, tak si naložil i Moravian rap schody.
1: A tak hledím na vinice kolem.
0: Tak si dáme folklorem brštěnou muziku i po 8. hodině. Na D2 u Brna přibude radar. Proč? Prozradíme v úterních jihomoravských zprávách rádia už za okamžik.
2: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličeji, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
3: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
4: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova, výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na hody, svatby, různé společenské a rodinné akce. Nyní již i objednávky na vánoční cukroví. Kontakt na mobil 774 238 322, po případě cukrarnamadlenka@seznam.cz nebo osobně v cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova. www.cukrarnamadlenka.cz.
5: Relax klub Lipovka v Hodoníně. Místo pro vaše tělo i odpočinek. Fitness, kardio, aerobní sál, sauna a pohodlné parkování. Ubytování v klimatizovaném penzionu. Přijďte www.salipy.cz.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: šíříme
7: dvojnásobíme investice.
6: Je čas optimalizovat.
7: Ale je to na všechno.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
5: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Hezké úterní ráno, Moravo je 8.
14: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
5: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
15: Doprava na Hodonínsku housne kvůli objížďce z D2 a na D2 u Brna přibude radar, má zpomalit řidiče po sérii tragických nehod. Řidiči na Hodonínsku musí počítat se silnějším provozem na silnici 1/55. Důvodem je uzavřená dálniční rampa u Brna pro směr z Bratislavy na Ostravu. Objízdná trasa vede z D2 přes Břeclav, Petrov, Strážnici v Norovi a Veselí nad Moravou dále směrem na Zlín a dálnici D55. Zvýšená doprava se částečně dotýká také Moravského Písku a Bzence. Nejvíce zatížené je Veselí nad Moravou, kde se teď potkávají hned 3 objízdné trasy. Omezení na dálniční rampě má podle ředitelství silnic a dálnic trvat do 28. listopadu. Na dálnici D2 ve směru na Brno má začít fungovat úsekové měření rychlosti. Silničáři a policie k němu přistoupili po několika vážných nehodách, při kterých jen během dvou červnových týdnů zemřeli 4 lidé. Radar je teď ve zkušebním provozu a ostré měření chce ředitelství silnic a dálnic pustit nejpozději během listopadu. Zařízení má hlídat úsek, kde kvůli opravám ukřížení D1 a D2 a u Blučiny často vznikají kolony a řidiči tam musí včas zpomalit. Měření má předběžně fungovat až do dokončení přestavby křižovatky Brno-Jih, tedy zhruba do příštího podzimu.
5: Rádio Jih. Počasí.
0: My už jsme to nastínili v úvodu nového pracovního týdne, tedy včera v ranní jízdě rádi, že ve čtvrtek se má jako ochladit a tady toto krásné babí léto má skončit. Musím říct, že jsem zkoušel zimní bondu, jestli ho zapnu. Dobrá zpráva je, že zapnu. Akorát to teda pravil nesmím mít na sobě. No, 2 minutky po 8 hodině můžeme říci, že dnes v úterý 6. října si ještě užijeme až 24 stupňů Celsia, jak v Jihomoravském, tak i Zlínském kraji. Bude k tomu jasno nebo skoro jasno, jen ráno a dopoledne se lokálně v údolích a nížinách mohou vyskytovat mlhy, tak zejména na cestách opatrně. A po ránu chladněji třeba Vrbice, Ostrožská Nová Ves 8, Hodonín, Starý Porvorov 9 stupňů Celsia.
5: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai. Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké úterní ráno přejeme na cesty. V Brně ve Štefánikově ulici na křižovatce s Kabátníkovou stojí odstavené osobní auto. Projíždějte opatrně a chystá se uzavření silnice od soboty 10. října od 8. ráno do neděle 11. října do 5. odpoledne bude kvůli opravě železničního přejezdu uzavřena silnice první třídy číslo 55 ve Veselí nad Moravou. Řidiči jak osobních, tak nákladních aut proto musí počítat s objížďkou. Tak krásné úterní ráno a si hem šťastnou cestu.
5: Ranní jízda na rádiu Jih.
0: No, sluníčko sice bude, jak už jsme říkali, svítit dál, ale taky to bude bez dešťových kapek a to sucho se prohlubuje. Možná ve čtvrtek přijde nějaký ten zlom, nejenom ochlazení, ale nějaká ta dešťová kapka, myslím, že zahradnický deštík bychom si mnozí přáli. O suchu ale bude řeč i za pár minut, protože pod hladinou Vranovské přehrady se po letech objevilo něco, co běžně není vůbec vidět. Sucho totiž odkrylo zbytky staré vesnice. Za chvíli řekneme, co všechno teď vystupuje ze dna. Hezké jítro, ať se vám daří.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. I like to move it. You like to move.

0: 8 hodin a 11 minut, krásné úterní ráno, Moravo, toto byla Miley Cyrus za kolečkou Rihanna a nebo Robin Schulz. Naštěstí pohárky nám na Jižní Moravě nevyschly, ale sucho na Jižní Moravě teď odhalilo něco, co bývá normálně schované hluboko pod vodní hladinou. Na Vranovské přehradě klesla hladina natolik, že jsou po letech znovu vidět zbytky původní vesnice Býtov po hodně dlouhých letech. Ze dna vystupují základy domů, kamenné sklepy nebo dokonce části starých zdí. Přehrada je teď naplněná jen asi ze 30% a starý Býtov zmizel pod vodou při stavbě nádrže ze začátku 30. let minulého století a více než 400 lidí se tehdy museli přestěhovat. Nízká hladina Vranovské přehrady je přitom jen jedním z příkladů. Vody je teď málo i v dalších nádržích. A asi když se jdete projít, ať už přes vaše město, obec a protéká tam nějaká řeka nebo říčka, tak vidíte prostě, že té vody je opravdu málo. Na našich zahrádkách člověk kopne, od motyky se práší, co práší, jiskry létají. No tak uvidíme, jestli se s tím suchem podaří něco udělat i v druhé půli tohoto pracovního týdne, kdy meteorologové slibují konec babího léta. Přijde nějaké to ochlazení a mohly by právě přijít i ony dešťové kapky. Tak uvidíme. A rozhodně o tom na jihu taky uslyšíte. Teď 12,5 minuty po 8. slibovaná Rihanna.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8 hodin a skoro 20 minut, Robin Schulz, James Blunt a OK. No a když není něco OK, mohou padat i pokuty.
1: Míříme do Singapuru, tam se rozhodli ještě více hlídat, jak se lidé chovají v autobusech. Možná i vy mnozí naši posluchači byste mohli povídat, kdo jak se chová jako nevhodně v autobuse, poslouchá nahlas muziku a tak dále. Nově tam právě cestujícím v Singapuru hrozí poměrně vysoké pokuty za věci, které mohou ostatním znepříjemnit tu cestu, a to nikdo nechce. Týká se to třeba hlasitého pouštění hudby, jídla a pití během jízdy nebo pokládání nohou na sedadla. Za tyto prohřešky může člověk zaplatit nemálo, v přepočtu až 8,5 tisíce korun pokutu prý okamžitě na místě, a nikdo se tam s tím prý příliš nemaže. Úřady tím chtějí připomínat, že autobus je společný prostor a každý by měl brát ohled na ostatní cestujících. Ještě přísnější tresty pak hrozí v případech, kdy někdo ohrozí bezpečnost nebo výrazně znečistí samotné vozidlo, samotný busík. Tam už se pokuta může vyšplhat až k 5000 singapurských dolarů, což je zhruba 85 tisíc korun, a to už je jakási ta sumička. Pro Singapur prý nejsou podobně tvrdá, velmi tvrdá pravidla ničím neobvyklým, země přísnými zákazy a vysokými sankcemi známá dlouhodobě. A možná si to tam někdo třikrát, možná i čtyřikrát rozmyslí, než si pustí muziku na hlas, bude tam svačit a nebo bude znečišťovat ten autobus. Myslím si, že je to cesta správným směrem, a za tak vysoké pokuty to už si potom člověk jako dopravdy dá do té hlavy, že možná by se mohlo chovat i trošku normálně jako no.
0: No, čekal bych, že to bude někde jinde, protože ví se o Singapuru, že prostě tam lidi dodržují různá pravidla. Otázka je, jestli se to týká místních, anebo turistů, kteří prostě, o, my jsme byli na dovolenou, my tady můžeme úplně všecko. No, tady by fungovalo v Česku, tak mají ty kontroloři dnes a denně nabité prkenice.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Just the Way You Are a v úterní ranní jízdě Bruno Mars. Dobré ráno, Moravo, za chviličku Korona a The Rhythm of the Night. Somber. Nebo Peká. Je úterý 6. října, s tímto datem dnes vycházejí čerstvé jihomoravské zprávy na rádiu Jih Rádio Jižní Moravy. Tu kratší verzi nabídneme už za okamžik, zkontrolujeme taky ranní moravské teploty a zavítáme za vámi i na cesty.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů. Užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
4: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
5: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte www.zaliby.cz.
6: Hledáte práci nebo přemýšlíte o změně? Přijďte na veletrh pracovních příležitostí, který pořádá okresní hospodářská komora Hodonín 8. října od 9 hodin na Domu kultury v Hodoníně. Těšit se můžete na významné zaměstnavatele z regionu, kteří nabízí volná pracovní místa. V rámci akce bude také bohatý doprovodný program. Vstup zdarma. Těšíme se na vás ve čtvrtek 8. října na Domu kultury v Hodoníně. Více na www.ohk.hodonin.cz.
7: V Bučovicích na Žďánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo Jih a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
8: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
0: Hezké podzimní ráno, Moravo, máme minutku po 8:30.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Vyškov se připravuje na rozsáhlou modernizaci železniční tratě mezi Brnem a Přerovem. Nová dvojkolejná trať má zkrátit cestu vlakem do Brna zhruba na 15 minut a přinést také nový dopravní terminál. Ve Vyškově okolí by se mělo začít stavět v roce 2028. Organizace Naděje včera ve zlínské části Letná otevřela po rekonstrukci své sociálně terapeutické dílny. Slouží lidem s mentálním handicapem, kteří si tam osvojují pracovní návyky a další dovednosti potřebné pro běžný životy zaměstnání. Rekonstrukce objektu trvala rok a vyšla téměř na 23 milionů korun.
9: Rádio Jih, počasí.
10: Aktuálně v Hodoníně 9 stupňů, stejně tak 9 měří Dolní Věstonice, Slavičín má 7 a Šardice pak 8 stupňů.
9: Rádio Jih, doprava.
0: Hezké úterní ráno na cesty, zdravíme za volanty, míříme na D2 i na dálnici D1. Na D2 na 3. kilometru ve směru od Břeclavi do Brna probíhá údržba svodidel, projíždějte opatrně. Z D2 na dálnici D1 mezi 212. a 214. kilometrem směrem od Brna na Vyškov v pravém pruhu probíhají práce údržby, tak i tady opatrně. Šťastnou úterní cestu.
9: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu
0: Ale i jistě, že ano, i v dnešním jitru nahlédneme do hudební historie dnešního dne. A dneska zjistíme, proč Eddie Van Halen nejdřív nevěřil, že mu skutečně volá slavný producent Michaela Jacksona. Připomeneme si také jeden obrovský hit osmdesátek, který ale posluchači poslali na úplné dno a přesto se zapsal do hudební historie, tak už to kolikrát bývá. No a nakonec Bonnie M a příběh kolem Rasputina, ze kterého jde i po letech trochu mráz po zádech. Taky na to si počkejte, teď 3 minutky po 8:30 v úterní ranní jízdě rádia jejich devadesátková věc The Rhythm of the Night.
11: Jižní Morava, Hodoní a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98.

0: hodin a 41 minut. Úterní ranní jízdy taky somber a song My Body Isn't Ready. Ale my jsme, dámy a pánové, my jsme připraveni dnes úterý 6.10. nahlédnout alespoň lehce do hudební historie dnešního dne. 6. října roku 2020 odešel do hudebního nebe zpěvák slavné rockové formace Van Halen, Eddie Van Halen. Asi dnes v ukázce připomínáme hitovkou Jump a jeho význam pro hudební svět naopak jednou veselou historkou. Když mu totiž v roce 1982 zavolal producent Quincy Jones s nabídkou, aby nahrál kytarové solo do Jacksonovy tehdy nové písně Beat It, Eddie mu třikrát práskl s telefonem, protože si myslel, že si z něj někdo dělá legraci. Když pak dorazil do studia, během půl hodiny přestavil aranžma uprostřed skladby a vystřihl dvě verze legendárního sola. Odmítl jakýkoliv honorář i uvedení svého jména na obalu desky Thriller se slovy "udělal jsem to s kamarádství". Album se stalo nejprodávanějším na světě a single Beat It jedním z nejúspěšnějších v dějinách. A nese i rokopis právě Eddie Van Halen, kterého si připomínáme, když 6. října roku 2020 odešel do hudebního nebe. Mimochodem, pamatujete si na mega hits 80. We Built This City od kapely Starship? Přesně 6. října 2011 ho čtenáři prestižního magazínu Rolling Stones zvolili ve velké anketě za vůbec nejhorší písničku 80. let. Pravdou je, že ji ani kritici nepřijali. Na druhou stranu rádia ji hrála o 106 a stál zatím přímo dokonalý nápad. Vydavatelství totiž poslalo americkým a britským stanicím verzi, kde byla uprostřed písně schválená takzvaně díra. Každé rádio si tam pak nahrálo svého vlastního moderátora a své vlastní jakoby dopravní hlášení. Takže lidé v New Yorku, Los Angeles i v Londýně si mysleli, že kapela zpívá zrovna o nich. Jak prosté a přitom geniální. Song We Built This City navzdory kritikám a znechucení části posluchačů získali cenu Grammy a dodnes patří do Zlatého fondu hitů 80. let. A 6. října roku 1947 se pak narodil holandský tanečník a umělec Bobby Farrell, člen legendárního projektu Bonnie M. Historie této skupiny je obecně známá. Prostě jednoduše, Bobby Farrell byl skvělý tanečník, ale ve skutečnosti nezaspíval ani jeden tón. Ostatně na stejném principu několik let později postavil producent Bonnie M i Milli Vanilli. Hudební podvody odvál čas, muzika baví dodnes, zůstala ale s Bobby Farrellem a písní Rasputin. Zůstala s tím i taková jedna zajímavá věc, ba pravdu, bych řekl rovnou mrazivý příběh. No slyšte, skutečný mnich, ruský mnich Grigory Rasputin zemřel v Petrohradu 30. prosince roku 1916. Bobby Farrell pak zemřel v hotelovém pokoji ve stejném městě, tedy v Petrohradu, a to přesně ve stejný den 30. prosince, ale v roce 2010, tedy přesně na den 94 let poté, co zemřel muž s jeho nejslavnějšího hitu. I takové příběhy píše život. I to byla dnešní hudební historie na rádiu Jich. Nabídli jsme kousek Jump, We Built This City i Rasputina. A teď ve 8:45 v úterní ranní jízdě Pekař a tančím.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.
2: Když jsem se v 6 letech rozhodoval, co dál budu dělat, řekla moje máma, přestaň provokovat, já mám jednu známou, a ta řekla, hele, děti teď tancují na zvláštní škole, a to její kamarádka měla hezkou dceru. Říkal jsem si, kámo, no ty vole, tu beru, od té doby stojím na parketu 3x týdně, a i když je to k nevíře, jde to

0: Dotlačili až k 9. hodině, 9 minut a bude 9. A ještě ve finále té úterní ranní s vyzatem 6. října mrkneme díky vám na ranní téma. Říká se, že skutečné přátelství odolá času i vzdálenosti. A tak se dneska ptáme, či hledáme nejdéle trvající přátelství. Kolik let se přátelíte a kde jste se setkali? Pojďme za dalšími zajímavými příběhy.
1: Marek napsal, dobré ránko, přeji do rádia, mé přátelství trvá už 28 let. Je to kamarádka Simona, bývalá spolužečka ze základní školy.
0: No a přidám ženu Irenu, která píše na Facebooku. Krásné ráno. Nejdéle, kdo se se mnou dokáže přátelit, je kamarád Mirek. Už je to asi 16 let, co se přátelíme s přáteli. Spřátelili jsme se v bývalém zaměstnání. No tak to je jedno z míst, kde s člověkem trávíš spoustu času, tak ještě aby tam nevzniklo nějaké krásné přátelství.
1: No škola, ne? Práce v podstatě se tady vždycky dneska jako skloňuje. Peťa napsal, dobré ráno, s Jirkou Hubáčkem se známe už od základky. Určitě to bude 20 let a teď se potkáváme většinou u piva. Super borec.
0: No, kdo by čekal, že ve školní lavici si uděláš kámoše, se kterým budeš po 20 letech chodit na pívečko. A co Marta, dobré ránko, trvá to už od školky a je to kamarádka Iveta. Je to už přes 30 let a taky bývalé kolegyně z práce Dáša a Radka, taky už je to nějaký ten pátek. Hezký den. Marto, i tobě a moc děkujeme a jsme velmi rádi, protože když se podíváme na Facebook rádia, tak musíme říct, že jsme velmi rádi, že i v tom 21. století, kdy vydáváme na sociálních sítích různé slovní přestřelky, různé slovní bitvy, že naši posluchači mají spoustu a evidentně dobrých přátel, když to přátelství trvá i více jak 10, 15 nebo 20 let.
1: No, jsou krásné zážitky a samozřejmě nejcennější je takové to přátelství, které, jak si to tam říkal na začátku, že když se ti lidé třeba nevidí nebo neslyší nějakou tu dobu, tak pak, když se po nějaké té delší době slyší nebo vidí, tak je to, jako by se viděli včera. Tak se podle mě pozná to, že to opravdu funguje.
0: Tak teď podle Indrose víte, jaké je přátelství z jeho úhlu pohledu.
1: Ano, tak já mám třeba kamaráda z první třídy, nejlepšího kamaráda, takže vlastně já jsem si díky tomu dnešnímu tématu uvědomil, že už je to 40 let, co se vlastně známe. No tak já jsem mu to teda napsal na WhatsApp, že teda díky. A on mě teda napsal něco takového nehezkého, že mám jít a asi si to kážete představit, kam kolik už je to roku.
0: 40
1: jako.
0: Let. No tak když člověk dělá první třídu 5x, 6x, může se stát, že i
1: to. Ano, je to. To byla moje výhoda, no.
0: 40 let. Ty jsi teda pozbíral, kamarádu.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Offspring ve finále úterní ranní jízdy. Dobré jítro. Po 9. hodině Kalet a Selaví. Vínečko nabídne Vesna. A po 9. Armin van Buuren. Naděje ve Zlíně otevřela zrekonstruované sociálně terapeutické dílny. My se na to vrhneme v úterních jihomoravských zprávách Rádia Jízd.
1: Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí, za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
3: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
8: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
13: Promění.
12: A v novou sukínku?
13: Promění.
12: A v paraplíčko?
13: Promění.
12: I na obal pro pastelky?
13: I v obal.
12: A v baťůžek?
13: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
14: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cičte plasty.
12: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
13: Běž už.
14: Více na cestaodpadu.cz.
15: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
3: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Hezké úterý, je 9 hodin. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
16: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
17: Vyškov se chystá na velkou modernizaci železnice a Naděje ve Zlíně otevřela zrekonstruované sociálně terapeutické dílny. Vyškov se připravuje na rozsáhlou modernizaci železniční tratě mezi Brnem a Přerovem. Nová dvojkolejná trať má zkrátit cestu vlakem do Brna zhruba na 15 minut a přinést také nový dopravní terminál. Ve Vyškově a okolí by se mělo začít stavět v roce 2028. Největší práce a výluky jsou plánované na roky 2031 a 2032. Město chce státní investici využít i pro vlastní projekty. Počítá například s přesunem nákladového nádraží, vznikem stovek parkovacích míst a novými komunikacemi. Organizace Naděje včera ve zlínské části Letná otevřela postavila po rekonstrukci své sociálně terapeutické dílny. Slouží lidem s mentálním handicapem, kteří si tam osvojují pracovní návyky a další dovednosti potřebné pro běžný život i zaměstnání. V opravených prostorách bude fungovat například šicí, košíkářská nebo papírenská dílna. Novinkou je také dřevařská dílna. Naděje má ve Zlíně dvě taková pracoviště a dohromady v nich může být zhruba 60 klientů. Kapacita je nyní naplněna. Rekonstrukce objektu trvala rok a vyšla téměř na 23 milionů korun. Město na ní získalo evropské dotace.
0: Počasí. Dnes rtutě teploměrů v Jihomoravském i Zlínském kraji překročí 20 stupňů Celsia. Konkrétně meteorologové tvrdí, že dnes bude až 24 stupňů. K tomu bude jasno, nebo skoro jasno. A jak jsou na tom aktuální teploty? Rakvice 10, Žeravice, Sokolnice 11 a v Uherském Hradišti aktuálně, kam zdravíme, měříte 12 stupňů Celsia.
2: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
16: Rádio Jih. Doprava.
0: Skoro 3 minutky po 9. hodině nabízíme dopravní servis Rádia Jih a podíváme se do Zlína na D2, taky do Brna a i do budoucnosti. I to umíme. Ve Zlíně ve Štefánikově ulici se v levém pruhu srazilo osobní auto s nákladním. Počítejte tady se zdržením v koloně. Na D2 mezi 24 a 20. kilometrem směrem z Břeclavi na Brno. Na krajnici probíhá údržba kanalizace. V Brně v Provazníkově ulici na křižovatce s ulicí Staška se srazila 3 osobní auta. Počítejte s větším zdržením. No a teď do té budoucnosti od soboty 10. října od 7:30 ráno do neděle 11. října do 4:30 odpoledne bude kvůli opravě železničního přejezdu uzavřena silnice první třídy číslo 55, a to ve Veselí nad Moravou. Řidiči jak osobních, tak nákladních aut proto musí počítat s objížďkou. Šťastnou úterní cestu.

0: 11 minut po 9. Linkin Park se svojí fantastickou zpěvačkou. My tady máme taky kočku, Verču, ahoj.
1: Ahoj.
0: Aby toho nebylo málo, tak si dopřejeme ještě vínečka s kapelou Vesna. Jo, tohle je za chviličku, protože teď na vážné téma. Mm-hmm. Lež.
1: No, tak to je
0: Říká
1: vážné.
0: Se, že má krátké nohy, mm-hmm. ale já si myslím, že na jedné straně asi jo, na straně druhé je to teda vytrvalostní sportovec, ten lež, ta lež, takže vytrvalostní sportovkyně, že? Někdy aj sprinterka. No, myslíte si, že dokážete 10 minut mluvit, aniž byste jednou nezalhali?
1: Mm-hmm.
0: A nemusí to být vyloženě lež, že řekneš, že prostě dneska není úterý 6.10. Mm-hmm. Třeba jenom nějakou drobnost. Myslíš si, že bys to dokázala?
1: Myslím si, že jo.
0: Jo, no protože možná i tebe, následně stejně jako naše posluchače a posluchačky, překvapí, kolik lidí to podle výzkumu nezvládlo. A ještě zajímavější je, že si některé své lži ti lidé ani nevšimnou.
1: Mm-hmm. Jak říká doktor House, všichni lžou.
0: No vidíš to, takže i ty.
1: Tak výjimka potvrzuje pravidlo, že ano, vždycky nějaká.
0: Ok, no tak my za chviličku prozradíme víc. Teď ale Vesna a vínečko, protože co?
1: Protože jsme na Moravě.
0: Ne, protože v pravdě, ve víně je pravda.
1: Jaj!
0: No.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Mimochodem je tam hvězdná pěchota?
1: Ne.
0: Ne? Jsem myslel, že bychom s Indrosem mohli uspět.
1: Ale nic, pár no. adeptů na ní tam bylo už.
0: Jo? Mm-hmm. Počkej, to fakt je teď zas?
1: No, no je, jasně. Ano, to je.
0: Aha,
1: ty jsi to nevěděl,
0: ne,
1: no, tak je. Ano.
0: Dobře. Tak, 9 hodin 18 minut, Jamelia Superstar za námi, před námi Armin van Buuren a nebo Avril Lavigne. A teď už teda ta otázka, dokážete 10 minut mluvit s cizím člověkem a ani jednou si něco nepřikrášli?
1: Ještě takhle, s cizím člověkem. Tak to je
0: tak, protože samozřejmě těší, ale... nebavíme se jako o lži jako takové, ale o tom přikrášlování a tak mnozí známi tě jako znají, že, takže... Myslíš si, že bys to dokázala?
1: Jo, myslím, jo.
0: No ono je to možná těžší, než si myslíš ty a možná, že než si myslí naši posluchači, protože psychologové nechali studenty 10 minut konverzovat s někým, koho předtím neznali a zhruba 60% z nich během rozhovoru alespoň jednou zalahalo. Ti, kteří lhali, si pravdu upravili v průměru skoro třikrát. A zajímavé je, že když si pak účastníci svůj rozhovor pustili ze záznamu, který se natáčel, řada z nich byla překvapená, kolik nepřesností vlastně řekla, jo? A popravdě často totiž nešlo o žádné velké podvody, ale spíš o nějaké to drobné přikrášlování, aby člověk vypadal sympatičtěji nebo schopněji, jo?
1: Jo, já se tomu moc nedivím, protože ono třeba, když to představíme, já nevím, že mluvíš fakt s někým cizím třeba na nové škole, víš, nebo někde, tak...
0: Tak si hraješ na Mirka Dušína, že?
1: No, ale hlavně jsi i nervózní z toho, že takže jo. Pak řekneš, ťapneš nějakou úplnou jako blbost, jo. Aniž bys vlastně to měl
0: fumit. No, mohli bychom spolu někdy třeba s dětmi na hřiště, určitě jste nekuřačka. No, alkohol taky nepijete, ne, jako ne. Ta kocovina ještě z mládí, jako jo. Ano, tak v tomto případě asi dokáže člověk zalahat, nebo říct nepravdu.
1: Jo, tak určitě,
0: lež je jednou, lež, ale toto jsou prostě řekně také trošku nepřesnosti.
1: Budeme dneska na ulici, vyzkoušíme si to.
0: To víš.

0: Jo. A ještě jedna zajímavost. V tomto experimentu se našel člověk, který během pouhých 10 minut zalhal dokonce 12krát. Tak každý jsme jiní, ne?
1: No, to rozhodně jsme.
0: No, tak přátelé, až vás dneska někdo potká, třeba nějaký nový zákazník, nebo nějaký nový možná do budoucna kamarád, těžko říct, a říká, nebo řekne, já nikdy nelžu, tak už si udělejte jednu čárku, protože právě to lží začal v podstatě.
1: Ej, ale víš co, já si myslím, že si na to teďka, já třeba určitě, a myslím si, že i spousta našich posluchačů vzpomenou, teď když budou mluvit s někým cizím, takže normálně si vzpomenou, víš, na to jakoby, že vlastně jestli u toho lžou, nelžou, a takže si na to možná budou
0: dát. Je to možné, anebo to budou mít jako doposavat úplně u zádele. A je to samozřejmě jen na nich.
2: Plánujete nový plot? Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty. www.tridiv.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: o půl desáté, v úterý 6.10. Za chviličku IVM z Podivína. A kapela Jak víno nabídne malinovku. Co nám nabídne Verča?
1: Ty jsi tady včera mluvil o tom, jak ten rekordman? Ten, přesně. Jel po té dálnici 312, nebo kolika?
0: Ano,
1: to bylo,
0: přesně,
1: to bylo ve Francii,
0: ano,
1: že?
0: Ano, s Poršákem Švýcar ve Francii a udělal pro policisty rekord. Nikdy tak rychlého jezdce tam nezměřili. Tam možná lítá někdo víc, ale měl to štěstí, že ho prostě cajti nebo četníci v tomto případě nechytli.
1: Tak tady bude možná takový zase jiný rekord, ale taky ze silnice a z Belgie, protože tam policisté zastavili klučinu 12-letého, který řídil auto, ale ten důvod. No počkejte si na ten důvod.
2: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
4: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
5: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu. Hledáte práci nebo přemýšlíte o změně? Přijďte na veletrh pracovních příležitostí, který pořádá Okresní hospodářská komora Hodonín 8. října od 9 hodin na Domu kultury v Hodoníně. Těšit se můžete na významné zaměstnavatele z regionu, kteří nabízí volná pracovní místa. V rámci akce bude také bohatý doprovodný program. Vstup zdarma. Těšíme se na vás ve čtvrtek 8. října na Domu kultury v Hodoníně. Více na www.ohk.hodonin.cz.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.

0: užívejme hitu pro dobrou náladu z rádia jich a taky užívejme dnešního dne, jak napsal Český hydrometeorologický ústav na síti X. Je to předposlední den takzvaného babího léta. Ve čtvrtek, jak jsme ostatně v ranní jízdě rádích říkali, přijde nějaký ten zlom. No, tak užívejme za chviličku Kylie Minogue nebo Lost Frequencies a teď pojďme k tomu dalšímu rekordmanovi.
1: Ano, belgická policie zastavila auto, které se pohybovalo tak nějak, jako řekněme, podezřele. No a za volantem seděl 12-letý kluk. Jenomže, on tam jako neseděl sám, to si řekne, že on fracek, čorl auto. No nečorl, on totiž vedle na spolujezdci seděl jeho otec. A když ho policisté oslovili, tak se přiznal, že byl příliš opilý na to, aby řídil sám, takže nechal řídit toho 12-letého kluka. Takže otec byl zatčený, syn nevím, no a asi někde nějaká sociální pracovnice to teďka bude řešit.
0: A to je mi ale zapeklitý právní případ.
1: No, jako takhle, ono samozřejmě lepší, než aby si ten otec sedl za volant a jako řídilo žrali, když tam má dítě. No ale já nevím, třeba taxíky máme.
0: To je taky pravda.
1: Jakože...
0: Ty jako žena bys to vyřídila prostě tak tágem.
1: No ano, tak nenechám.
0: Zavolala bys drožku, jedeme o to. No jo, ale vysvětli to tomu nachlastanému.
1: No, tak...
0: No, tak naštěstí se nic nestalo. Policisté v tomto případě zafungovali, tak jim děkujeme. Zdravíme i ty české, moravské.
1: Belgické.
0: A pošleme další z hitů pro dobrou náladu, ne?
1: Jo,
0: dochodem,
1: může být.
0: Naposledy nějaká pokutka byla kdy?
1: Naposled, když jste starý země dělali kvůli tomu 2 měsíce srandu, tak to bylo na...
0: A to už je ale fousatá záležitost,
1: to
0: ne?
1: To už bude snad... A teď já nevím, jestli to bylo rok nebo dva, už to možná i bude. No, tak rok a půl třeba.
0: Tak v tom pokračuj, jo?
1: Tak, budu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Mexican sky. Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: doznívá Eva Farná, měl jsi mě vůbec rád. No a my se rovnou podíváme, jaká muzika nás bude těšit po té desáté hodince. Bude to třeba hit Where's My Husband? ATV přidají song 9 PM. A dáme si taky kapelu Mirai a jejich I přesto všechno.
1: A i když přesto všechno tě mám rád.
0: Čerstvé jihomoravské zprávy rádia jich obstará Petr Indra prozradí v nich třeba to, že Břeclav testuje nové technologie proti komárům.
2: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz. Restaurace na nádraží ve Svatobořicích Mistříně děkuje všem hostům za parádní letní sezónu. A jedeme dál. Od 9. do 11. října vás zveme na zvěřinové speciality. Čekají vás poctivé podzimní chutě, voňavá zvěřina a pořádná porce gurmánského zážitku. Přijďte si pochutnat. Více na Facebooku a webu Restaurace na nádraží. Rezervace nutná. Těšíme se na vás.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
2: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
1: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
2: Za necelé 2 minutky bude 10 a my vám z rádia jich přejeme krásné dopoledne.
3: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Zetlav testuje nové technologie proti komárům a soudce přibyl z Uherského Hradiště. Má za průtahy snížen plat na 3 měsíce. Břeclav se připravuje na případné komáří kalamity. Letos je sice komárů ve městě minimum, radnice ale nechce spolehat na to, že podobně klidná bude i další sezona. V jedné stůní v Kančí oboře proto testuje senzor, který průběžně sleduje podmínky důležité pro vývoj komárů a data posílá bezdrátově. Během břeclavských svatováclavských slavností si město vyzkoušelo také aktivní pas na komáry, která by se mohla používat při větších kulturních akcích. Do budoucna se počítá i s drony pro monitoring a aplikaci přípravku proti komářím larvám nebo s rozmetadlem pod helikoptéru. Součástí vybavení mají být také pomůcky pro pracovníky v terénu, například holinky nebo repelenty. Soudce okresního soudu v Uherském Hradišti Jiří Přibyl přijde kvůli průtahům v řízení o 10% platu na 3 měsíce. Snížení platu navrhl jeho nadřízený kárný senát Vrchního soudu v Olomouci, nyní schválil návrh dohody o vině a kárném opatření. Stejný soudce stál ze stejného důvodu před kárným senátem již v minulosti. Tehdy také soudce Přibyl podle svého tehdejšího nadřízeného v trestních řízeních vyhotovil rozsudky se zpožděním několika měsíců, výjimečně i let. I tehdy byl potrestán snížením platu.
4: Rádio Jih. Počasí.
2: Dneska bude jasno nebo skoro jasno, jenom dopoledne se lokálně v údolích a v nížinách můžou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Co se teplot týče, tak ty vyšplhají až na 24 stupňů v Jihomoravském i Zlínském kraji. No a aktuálně přesně teď v 10 hodin Dolní Bojanovice a Lanžhot měří 11, Kunovice 12 a Zlín 13 stupňů Celzia.
1: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vistacar Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
4: Rádio Jih. Doprava.
2: Hezké dopoledne taky za volanty. Opatrní buďte v tuto chvíli na Brněnsku D1 a taky na Břeclavsku. Na Brněnsku za

0: úterní dopoledne s datem 6.10. máte s rádiemi příjemné a pohodové. Nám už ho za malý moment bude zpříjemňovat další muzika samozřejmě a potom taky se vydáme do Uherského Hradiště. Představte, že tam dva mladíci kradli, ale ne, že jako jeden večer něco ukradli a zdrhli a hotovo. Oni ano, jeden večer něco ukradli, ale asi jim to nestačilo, tak šli ten stejný večer krást ještě jednou. Co kradli a jak to celé dopadlo nakonec, o tom na Rádiu Jih už za pár minut.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: odhodlali k dalšímu vloupání a tentokrát násilím vnikli do trafiky a vzali odtamtud velké množství žvíkaček a náplní do elektronických cigaret. Celková škoda, kterou za ten jeden večer nebo za tu jednu noc napáchali, byla 70 tisíc korun a oba dva byli policisty dopadení. Jednalo se o 20-letého a 24-letého mladíka, no a teď jim hrozí až 2 roky ve vězení. Tak do Uherského Hradiště míří pozdravy z Rádia Jih a taky do celého Zlínského a Jihomoravského kraje. Další muzika tady je, tak si užijte a mějte hezké úterý.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jí. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někde mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: rád, i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat.
1: Na rádiu jich nám doznívá kapela Miraj se songem I přesto všechno. No a pojďme mrknout, co tam máme dál. Kromě další trojice hitů pro dobrou úterní náladu si taky zaskočíme na chviličku do Zlína.
0: Občas na tebe zapomenu.
1: Skočíme si na Zlínsku.

0: tady u nás na rádiu Jich už za několik málo minut. No a do té doby přejeme krásné úterý.
1: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.salipi.cz.
2: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
3: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Martina, malování na obličeji, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
4: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metallkyjov.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
9: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98.

0: a 8.30 minut ladíte Rádio Jižní Moravy. No a naše cesty vedou do Zlína, konkrétně na základní školu Komenského v Malenovicích, protože právě tam teď mají žáci i zaměstnanci školy nové, moderní a v neposlední řadě taky hygieničtější zázemí. Během letních prázdnin tady totiž proběhla rekonstrukce sociálního zařízení v suterénu pavilonu 1. Vyšla na něco málo přes 2 miliony korun. Město Zlín to uhradilo z vlastního rozpočtu a všechno se to stihlo právě během hlavních prázdnin, takže se všichni vraceli do modernějšího a určitě příjemnějšího prostředí. Vyměňovaly se samozřejmě sanitární prvky, taky se dávaly úsporné baterie a nové osvětlení s automatickým časovačem a jako taková třešnička na dortu jsou nové šatní skřínky. Do budoucna se plánuje taky vylepšení topení, a to včetně snížení energetické náročnosti celé budovy zateplením. Takže z rádia jich míří do základní školy v Malenovicích. Gratulace a stejně tak přejem, ať se vydaří všechny ty plány, které jsou do budoucna. A my tady taky vidíme trošku do budoucna, protože třeba víme, že už za pár okamžiků nám bude hrát Poetika a každou vteřinou. Tak zůstávejte s námi a hezké úterý.
1: Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: krásné úterní dopoledne, no ať už jste v práci, nebo doma, nebo třeba někde na kafíčku, na zahrádce, na cestě, ať jste prostě kdekoliv, tak pokud nás tam ladíte, tak k vám budeme i po 11. posílat další várku muziky, a to třeba MC Erika Barbaru a jejich 90. You Can Stop. David Guetta přidá Hit the Run Run River. A Kabáti zase Burlaky. Petr Indra přidá úterního Moravské zprávy rádia jejich a v nich info třeba o tom, že Mikulov chce snižovat účty za energie. Tak zůstaňte s námi, ať vám nic neuteče, a mějte krásné úterní dopoledne.
1: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová ševra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně, nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí, za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
4: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnídennazámku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
5: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
6: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
0: Máme přesně 11 hodin a zdraví, přejeme krásné úterý.
13: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
14: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Mikulov chce snižovat účty za energie a nemocnice v Uherském Hradišti nabídne preventivní kontrolu zraku. Mikulov si pro roky 2022 až 2026 nastavil plán, jak postupně snižovat spotřebu energií a výdaje města. Pravidelně proto sleduje, kolik elektřiny, plynu nebo tepla spotřebují jednotlivé městské budovy. Díky těmto údajům může lépe rozhodovat, kde má smysl investovat do úspor nebo do vlastní výroby energie. Dalším krokem má být energetické společenství. To umožní sdílet elektřinu například ze střech městských budov a do budoucna z něj mají mít prospěchy obyvatelé Mikulova. Uherskohradišťská nemocnice nabídne lidem možnost nechat si zdarma preventivně zkontrolovat zrak. Akce se uskuteční v pátek 9. října dopoledne a připomene Světový den zraku. Zájemci od 10 let si budou moci nechat změřit nitrooční tlak, zkontrolovat dioptrie a absolvovat také orientační vyšetření zaměřené na šedý zákal. Právě zvýšený nitrooční tlak může být jedním z rizikových faktorů zeleného zákalu, který se v počátcích nemusí nijak výrazně projevovat.
16: Počasí.
0: Na jihu i jihovýchodě Moravy bude jasno nebo skoro jasno a teploty vyšplhají až na 24 stupňů. Právě teď v Napajedlích máte 13 stupňů a Kyjov, Prušánky a Moravská Nová Ves hlásí po 14.
17: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
16: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme i na cesty. S komplikacemi počítejte v Brně a taky na Zlínsku. V Brně v Bohunické ulici u křižovatky s Vídeňskou došlo ke střetu dvou osobních aut a zablokovaný je tady jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. A na Zlínsku v Otrokovicích v Tylově ulici srazilo osobní auto cyklistu. Na místě zasahují záchranáři a policie. Počítejte s omezením provozu. Tak hlavně opatrně a ať už míříte kamkoliv, mějte s rádiem i šťastnou.

Rádio Jih.

další dvojici Ostrahy, Pitbull a Benson Boone, ti nám to dnešní úterní dopoledne určitě zpříjemní, ale taky si naopak povíme, co znepříjemňuje život jedné majitelce bytu na Vyškovsku. Nebo spíš

0: to pořád není všechno. Všechny podrobnosti si prozradíme už za malou chvilku. Takže si na to na Rádiu Jich určitě počkejte a teď si užijte Pitbullo.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: odpoledne nám na rádiu jich zpříjemnil Benson Boone. Ovšem jednu nepříjemnou situaci řeší majitelka bytu v Bučovicích na Vyškovsku. Má nájemce, kteří od května neplatí nájem, takže už je tam vzniklý dluh kolem 70 tisíc. A navíc teda je byt v příšerně poničeném stavu. Smrdí to tam. Opakovaně už byli vytopeni i sousedi a v bytě chovají nájemníci volně pobíhající králíky. A vyměnili taky zámky, takže se tam ani sama majitelka teď nemůže dostat. Vystěhovat se nechtějí, přitom ale podle sousedů v bytě už nějakou dobu nejsou, takže co tam ti králíci, Bůh ví. Proto se majitelka chce obrátit taky na veterinární správu. Podle právníka výměna zámku rozhodně není něco, na co má nájemce právo, takže už v tomto případě by mělo být možné, aby zakročila i policie. No ale jinak vyhození takových nájemníků z bytu není žádná jednoduchá věc. Pokud nerespektují výpověď a odmítají odejít, tak se první majitel bytu musí obrátit na soud a až získá jakýsi takzvaný rozkaz k vyklizení bytu a až ten se stane vykonavatelným, tak teprve potom se může začít něco dít. Dostane ho nájemce a pokud to pořád nebude respektovat, tak může nastoupit exekutor. No, tohle je prostě situace, kterou člověk vůbec nechce řešit, takže rozumíme a přejeme majitelce bytu hodně štěstí a taky hodně trpělivosti, protože to vypadá, že ji budete potřebovat.
1: Plánujete nový plot?
2: Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty.
1: www.tridiv.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: tu samozřejmě taky čeká. No a když se řekne hudba, tak co? Tak si řekneme, že třeba si řekneme, že je to nějaký druh umění. Když je to skvělá hudba, tak to je ještě umění na druhou. No a my se kromě hudebního umění přesuneme na chvilku taky k výtvarnému umění a prozradíme vám už za několik málo minut, kam za takovým výtvarným uměním, když se vám nechce zrovna přímo třeba do nějaké galerie. Tak vydržte a do té doby hezké úterý.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky tabeskosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Hledáte práci nebo přemýšlíte o změně? Přijďte na veletrh pracovních příležitostí, který pořádá okresní hospodářská komora Hodonín 8. října od 9 hodin na Domu kultury v Hodoníně. Těšit se můžete na významné zaměstnavatele z regionu, kteří nabízí volná pracovní místa. V rámci akce bude také bohatý doprovodný program. Vstup zdarma. Těšíme se na vás ve čtvrtek 8. října na Domu kultury v Hodoníně. Více na www.ohk.hodonin.cz.
6: Dnešek by byl úplně normální den, ale nebude.
7: Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Viděl jsi to?
11: A co, jako?
10: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
11: No má bejt.
10: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
11: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
10: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
11: Radši dopij a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
12: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Více na cestaodpadu.cz.
13: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: 3:15, ladíte rádio Jih, díky za to. No a jestli máte rádi umění, ale nechce se vám chodit jenom do klasické galerie, tak v Břeclavi je teďka jedna taková zajímavá alternativní možnost. V bývalém cukrovaru vystavuje Sdružení břeclavských výtvarníků a celé to industriální prostředí, co tam je, tak tím dostává úplně jinou atmosféru. Na jednom místě je kolem 200 prací od 15 členů sdružení a je to taková pestrá nabídka, dá se říct vlastně pro každého, od olejomaleb a akvarelů přes grafiku a fotografie až po keramiku nebo sklo. A přizvaní jsou navíc i talentovaní studenti z Břeclavského gymnázia. Břeclavský umělecký salon se koná už po 9. a většinou funguje jako takzvaná bienále. To, kdybyste nevěděli, znamená akci, která se pořádá jednou za 2 roky. Tentokrát byla ta pauza ale o něco delší. Salon je navíc mezinárodní, takže svoje práce tady mají nejenom čeští výtvarníci, ale taky výtvarníci z Rakouska a Slovenska. Výstava potrvá až do listopadu a bývalý cukrovar je pro veřejnost otevřený o víkendech od 1 do 5 odpoledne, případně po předchozí telefonické domluvě. Takže pokud byste si chtěli zažít takovéto výtvarné umění, tak určitě zajděte do Břeclavi. A pokud si chcete užít zase to hudební umění, tak o to se nám na Rádiu Jih teď postará Dua Lipa a Elton John.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Vaše z rádia jejich krásné úterý, blíží se nám 12. hodina, takže přeju taky dobrou chuť k obědům. No a my nabídneme hudební menu pro tu první odpolední hodinku, dáme si třeba song Ty jsi jako já. Temper City na Window Hits of Aware.

0: byl z Uherského Hradiště, má za průtahy snížen plat na 3 měsíce. O tom a nejen o tom budou dnešního Moravské zprávy rádia i podání Petra Jindry.
1: Mastrakovo Maskyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
6: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
7: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova, výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na hody, svatby, různé společenské a rodinné akce. Nyní již i objednávky na vánoční cukroví. Kontakt na mobil 774 238 322, po případě cukrárna Madlenka zavináč seznam.cz nebo osobně v cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova. www.cukrarnamadlenka.cz.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
9: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
14: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
15: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
16: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Dobrou chuť všem z rádia, jich máme přesně 12 hodin.
17: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
18: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
19: Břeclav testuje nové technologie proti komárům a soudce přibyl z Uherského Hradiště, má za průtahy snížen plat na 3 měsíce. Břeclav se připravuje na případné komáří kalamity. Letos je sice komárů ve městě minimum, radnice ale nechce spoléhat na to, že podobně klidná bude i další sezona. V jedné stůní v Kančí Oboře proto testuje senzor, který průběžně sleduje podmínky důležité pro vývoj komárů a data posílá bezdrátově. Během břeclavských svatováclavských slavností si město vyzkoušelo také aktivní pas na komáry, která by se mohla používat při větších kulturních akcích. Do budoucna se počítá i s drony pro monitoring a s aplikací přípravku proti komářím larvám nebo s rozmetadlem pod helikoptéru. Technologie město pořizuje v rámci projektu, který má pomoci komáří kalamity v oblasti chráněné krajinné oblasti Soutok lépe předvídat a rychleji na ně reagovat. Soudce okresního soudu v Uherském Hradišti Jiří Přibyl přijde kvůli průtahům v řízení o 10% platu na 3 měsíce. Snížení platu navrhl jeho nadřízený. Kárný senát vrchního soudu v Olomouci nyní schválil návrh dohody o vině a kárném opatření. Stejný soudce stál ze stejného důvodu před kárným senátem již v minulosti.
18: Rádio Jih. Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno a teploty nám vyšplhají až na 24 stupňů v Jihomoravském i Zlínském kraji. Aktuálně Buchlovice měří 15, Velká nad Veličkou 16 a Uherské Hradiště i Bulhary 17 stupňů Celsia.
16: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
18: Rádio Jih. Doprava.

dnešních odpoledních hitů je za náma, další dvojka je před náma, to je jasné, no ale před náma je taky jedno blahopřání. To teda nebývá úplně zvykem, většinou blahopřeje Vlastík nebo Peťka v sobotu, ale to většinou míří vám posluchačům, ale tohle blahopřání půjde do Milotic.

0: svoje jako Castellana. Takže všechno, jenom to nejlepší přejeme i my z Rádia Jih a posíláme teď Temper City s hitem Self-Aware.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: let do let 90. Tohle byli The Offspring a The Kids Aren't Alright. Za okamžik nás na playlistu čeká třeba Kellyn a taky se podíváme na jednu pořádnou zlodějinu. Zdá se totiž, že muž v Boskovicích na Blanensku měl chuť na jídlo, hlavně teda na maso, ovšem už mnohem menší chuť měl zaplatit za něj. Detaily k případu tady u nás na rádiu jich už za několik málo minut, tak si na ně rozhodně počkejte, protože tenhle loop je takový velice zajímavý.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Navštivte Jonal. Koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
4: Hledáte práci nebo přemýšlíte o změně? Přijďte na veletrh pracovních příležitostí, který pořádá Okresní hospodářská komora Hodonín 8. října od 9 hodin na Domu kultury v Hodoníně. Těšit se můžete na významné zaměstnavatele z regionu, kteří nabízí volná pracovní místa. V rámci akce bude také bohatý doprovodný program. Vstup zdarma. Těšíme se na vás ve čtvrtek 8. října na Domu kultury v Hodoníně. Více na www.ohk.hodonin.cz.
5: Relax klub Lipovka v Hodoníně. Místo pro vaše tělo i odpočinek. Fitness, kardio, aerobní sál, sauna a pohodlné parkování. Ubytování v klimatizovaném penzionu. Přijďte www.salipy.cz.
6: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
7: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
8: Ne. Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
9: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a

0: myš. No a my se teď podíváme do Boskovic na Blanensku, kde naopak moc rádi v jednom supermarketu asi nebyli. Tak představte si, že tam muž kradl, ale jako buď měl tak velký hlad, nebo chtěl pořádat party, protože on si do batohu nastrkal, a teď dobře poslouchejte, jo, 4 kila vepřové pečeně, celé kuře chlazené, uzenou plec, mleté maso, vysočinu, slovenský salám, godhaj, šunkový i polosuchý salám, jakože v různých gramážích, tam toho bylo víc, no a pak ještě goudu, kávu, langoše, mražený květák a nějaké další výrobky. Mě teda první, co napadlo, tak jak velký jako měl ten batoh na zádech, protože to je tak na krosnu tohle už. No, ostraha supermarketu ho každopádně chytila, celková ta suma tohohle nezaplaceného nákupu vyšplhala na 1686 korun a vzhledem k tomu, že se muž ke krádeži přiznal, tak to strážníci vyřešili pokutou. Tak ono asi těžko jde zapírat, když to všechno nakradené máte u sebe v batohu, ale chápeme. Do Boskovic zdravíme a už za moment všude tam, kde nás ladíte, tak tam k vám poletí Linkin Park se songem In The End. Krásné odpoledne.
1: V sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jejich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: rádia, hezké odpoledne, blíží se nám 13. hodinka, to znamená naše poslední společná dneska, tak se pojďme podívat, co si budeme hrát. Bude to třeba Rosie a její novinka New Trick. Journey přidají Don't Stop Believin'. A na playlistu taky Eva Farná a Všechno nebo nic. Nemocnice v Uherském Hradišti nabídne preventivní kontrolu zraku, tak například o tom nám poví Petr Jindra v dnešních Jihomoravských zprávách na rádiu Jih. Tak zůstaňte s námi a krásné odpoledne.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Oldmaster je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů. Užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí, za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Právě nám odbyla 13. hodina z rádia, jich přejeme krásné odpoledne.
10: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Mikulov chce snižovat účty za energie a nemocnice v Uherském Hradišti nabídne preventivní kontrolu zraku. Mikulov si pro roky 2022 až 2026 nastavil plán, jak postupně snižovat spotřebu energií a výdaje města. Pravidelně proto sleduje, kolik elektřiny, plynu nebo tepla spotřebují jednotlivé městské budovy. Díky těmto údajům může lépe rozhodovat, kde má smysl investovat do úspor nebo do vlastní výroby energie. Dalším krokem má být energetické společenství. To umožní sdílet elektřinu například ze střech městských budov a do budoucna z něj mají mít prospěchy obyvatelé Mikulova. Uherskohradišťská nemocnice nabídne lidem možnost nechat si zdarma preventivně zkontrolovat zrak. Akce se uskuteční v pátek 9. října dopoledne a připomene Světový den zraku. Zájemci od 10 let si budou moci nechat změřit nitrooční tlak, zkontrolovat dioptrie a absolvovat také orientační vyšetření zaměřené na šedý zákal. Právě zvýšený nitrooční tlak může být jedním z rizikových faktorů zeleného zákalu, který se v počátcích nemusí nijak výrazně projevovat.
11: Rádio Jih. Počasí.
9: Bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 24 stupňů, a to jak v Jihomoravském, tak ve Zlínském kraji. Mrkneme taky, jak jsou na tom právě teď venkovní teploměry. Spytihněv měří 18, Kyjov a Boleradice 19 a Blatnice pod Svatým Antonínkem 20 stupňů Celsia.
13: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
11: Rádio Jih. Doprava.

0: bude Olga Lounová a budou taky dva výtržníci. V Brně totiž v uplynulých dnech museli dát strážníci dvěma mužům jasně najevo, že projevování sympatií k nacismu přijatelné není. A dal jim to najevo i jeden kolem jdoucí. O co přesně v naší jihomoravské metropoli šlo, si rozeberem na rádiu jich už za několik málo minut. Teď Rosie a New Trick.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Pojďme do naší jihomoravské metropole, protože tam zase jednou bylo veselo. Městská policie tam v uplynulých dnech dělala takovou tu běžnou noční kontrolu, projížděla kolem prostranství před hlavním nádražím. No a na koho nenarazila? Na dva slovy i gesty hajlující muže, 32 a 33 let. Strážníci teda odstavili auto a spěchali za nimi. V tu chvilku už jim taky jejich chování vytýkal jeden ze svědků s tím, že jeho předci kvůli obraně svobody proti nacistům bojovali. Strážníkům ale muži řekli, že oni nehajlovali, oni jenom mávali procházejícím kamarádům. Na to se do toho opět vložil svědek s tím, že jim začal nadávat, že jsou to navíc ještě zbabělci, protože se neumí postavit čelem k tomu, co udělali. No, drama veliké. K tomu všemu ještě dvojice mužů neustále policii urážela a odvolávala se na blízké přátelství s jedním ze současných poslanců. No koho tím asi tak mohli myslet? Těžké, těžké. Nakonec to teda dopadlo tak, že strážníci předali dvojku mužů policistům a hrozí jim až vězení. Čichám z toho trošku kauzu jak hrom i na sociálních sítích, tak uvidíme. Do Brna zdravíme po naší frekvenci 105.1 FM a už za okamžik pošleme do celého jihomoravského i zlínského kraje další úterní muziku. Hezké odpoledne.

konec pracovního dne. Mě taky, za chvilku se tady vyštídáme s Vlastíkem, ale ještě předtím, i když je teprve úterý, tak si dáme na rádiu jejich tip na plán na víkend.

0: koná akce s názvem Pole, louky, sady, neumřeme hlady. A park a skanzen Rochus se vrátí do časů dávných, kdy se po sklizni dělaly zásoby, kdy se udělo maso a lisovala jablka. V peci se bude péct kváskový chleba, z jablek se bude dělat čerstvý mošt, všechno jako za stará a poctivě. Nezůstane ale jenom u kuchyně, na místě bude k vidění taky třeba orba pole s koňským zápřahem a další činnosti, které byly dřív na venkově úplně běžné. A rozhodně to není jenom pro dospěláky, děti si tady při hrách a různých aktivitách vyzkouší, co všechno bylo dřív potřeba stihnout a zvládnout před zimou. Na Rochusu už taky 16 let roste ovocný sad, takže se návštěvníci dozví právě i to, jak stromy připravit na zimu a proč rozhodně stojí za to chránit staré odrůdy. No a nakonec dojde taky na téma dušiček. Takže v sobotu 10. října Rochus Uherské Hradiště od 14 do 17 hodin. Užijte si to, no a za malou chvilku už si na rádiu jich budeme užívat taky Dermota Kennedyho a jeho hit Funeral.
1: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
2: V Bučovicích na Žďánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days je do 18. října.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
7: No nekecej.
9: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
10: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
13: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
12: Dnes musíte vybrat.
13: Mám tady pro vás předvýběr a
12: šíříme
14: dvojnásobíme investice.
12: Je čas optimalizovat, ale je to na
14: váš názor.
15: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.

0: hopes. My máme taky s Vlastíkem high hopes, vysoké naděže, Vlastík čauky.
1: Ano, nazdar, Verčo, zdravím tebe, samozřejmě všechny posluchače rádi jejich. Ty myslíš, že dneska se ještě ochladí nějak, že máš dva kabáty?
0: Ne, to já bych je nezapomněla. Já včera jsem tady ten jeden zapomněla, takže no, je to se mnou komplikované. Ale tady ty moje dvě slova, co mám pro tebe připravené, tak budou tak
1: taky
0: trošku
1: komplikované.
0: Ne, ty budou úplně jednoduché, ale budou trošku souviset s tím, co jsi říkal před chvilkou. Takže, no. Dívej, a to je fakt, je to easy. In del sop.
1: Poslední.
0: Avd.
1: Avd dva.
0: Poslední dva, protože Lukáš ráno říkal, že teď si to máme užívat, že jsou poslední dva dny babího léta a pak se nám to zlomí a bude pršera.
1: No počkej, a on dělá jakože u meteorologů nebo co? Nebo?
0: No on to tady vyčetl, víš, toho našeho počasí a mě to teda jsem taky ukazuje, prostě od čtvrtka se to zlomí.
1: Počkej, takže dnešek a zítřek, to jsou ty dva dny, mm-hmm. A ve čtvrtek,
0: hotovo.
1: Čtvrtek, pátek, sobota, neděle, tak si tady ten kabát radši ne.
2: Restaurace na nádraží ve Svatobořicích Mistříně děkuje všem hostům za parádní letní sezónu. A jedeme dál. Od 9. do 11. října vás veme na zvěřinové speciality. Čekají vás poctivé podzimní chutě, voňavá zvěřina a pořádná porce gurmánského zážitku. Přijďte si pochutnat. Více na Facebooku a webu Restaurace na nádraží. Rezervace nutná. Těšíme se na vás.
3: Hledáte práci nebo přemýšlíte o změně? Přijďte na veletrh pracovních příležitostí, který pořádá okresní hospodářská komora Hodonín 8. října od 9 hodin na Domu kultury v Hodoníně. Těšit se můžete na významné zaměstnavatele z regionu, kteří nabízí volná pracovní místa. V rámci akce bude také bohatý doprovodný program. Vstup zdarma. Těšíme se na vás ve čtvrtek 8. října na Domu kultury v Hodoníně. Více na www.ohk.hodonin.cz.
4: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
5: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 13:55, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to. Tak co si zahrajeme po 14. bude Rihanna, Jay-Z, Umbrella. Do Slovenska prídu No Name Žily. A co se týká nových věcí, tak bude Mayla, Crying to God. Já jsem Vlasta Macík, už za chvíli další humorovské zprávy s Petrem Indrou, tak si na ně počkejte, v nich mimo jiné uslyšíte také informace o tom, že ambulance chronických ran v Kyjově se přestěhovala, tak držte vlnu na jihu.
1: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní pneu pro váš vůz. Vista Car Kyjov a Hodonín.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazamku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
6: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
7: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličej, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
12: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je Chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
14: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
15: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
1: Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Dětské hezké odpoledne, bylo přesně 14 hodin.
16: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
17: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
18: Ambulance chronických ran v Kyjově se přestěhovala a Zlínský kraj přispěje na drony, které zachraňují srnčata. Pacienti mířící do ambulance chronických ran v nemocnici Kyjovy nové najdou na jiném místě. Od pondělí tohoto týdne funguje v budově A u hlavního vchodu přímo naproti hlavní vrátnici. Pro pacienty s omezenou pohyblivostí je k dispozici bezbariérový vstup od lékárny. Nemocnice proto doporučuje při návštěvě ambulance využít právě tohoto vstupu. V Jihomoravském kraji znovu roste počet lidí nakažených žloutenkou typu A. Hygienici za září evidují 34 nových případů, především mezi dospělými. Od začátku roku se v kraji nakazilo už 502 lidí, zatímco loni bylo od ledna do září případů jen 43. Nejhorší situace je v Brně a okolí, které spolu s Prahou patří k nejvíce zasaženým oblastem v celé republice. Zlínský kraj vyčlenil 1 000 000 korun na podporu nákupu dronů s termovizí pro myslivce. Zařízení pomáhají hlavně při jarních sečích, kdy dokáží ve vysoké trávě odhalit ukrytá srnčata a další mláďata dříve, než na louku vyjede zemědělská technika. O dotaci mohou uživatelé honiteb žádat od 2. do 27. listopadu, přičemž na jeden projekt mohou získat od 51 do 100 tisíc korun. Kraj program podpořil už loni, kdy se díky němu drony s termovizí pořídilo 9 subjektů.
19: Počasí.
0: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Tvrdonicích měříte aktuálně 22 stupňů Celsia, v Hodoníně a v Hluku 21 a v Dambořicích 20 stupňů Celsia. Zítra bude zpočátku převážně s velkou oblačností. Během dne začne oblačnost ubývat na polojasno, později odpoledne a večer na skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší středeční teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
19: Rádio Jih. Doprava.
0: A jdeme se podívat také na silnice na Brněnsku u Modřic. Směrem od dálnice D2 se srazilo osobní auto s nákladním a provoz je částečně blokovaný. Počítejte se zdržením. No a nákladák s osobákem jsou v sobě na příjezdu do Znojma směrem od Jihlavy. Blokovaný je jeden jízdní pruh, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
19: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: Máme 3 minuty po 14. hodině, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Otázka na vás, máte doma oslavence toho, kdo dnes slaví narozeniny nebo svátek? Máme Hanuše, takhle v Česku, Natálii, na Slovensku, tak pokud máte nějakého oslavence doma, tak v tom případě napište bez jakékoliv omáčky, pouze jeho jméno, příjmení a kde bydlí, jenom tyhle ty tři věci, jméno, příjmení a kde bydlí, a pošlete to na číslo 606 703 889. My jeho jméno potom řekneme takhle ve vysílání Rádia Jih a přihodíme ho do seznamu oslavenců. Tak ještě jednou jméno, příjmení, kde oslavenec bydlí, posíláte na 606 703 889.

0: 14 hodin 9 minut, to je aktuální čas, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jiží Moravy, no a než budeme blahopřát, tak ještě jeden song vám dáme na to, abyste stihli poslat jméno, příjmení a bydliště dnešního oslavence na číslo 606 703 889, ať už někdo slaví svátek nebo narozeniny, prosím vás, pouze oslavencovo jméno, příjmení a kde bydlí, to nám stačí, protože na to máme jenom pár sekund, takže jméno, příjmení, kde oslavenec bydlí, pošlete to na 606 703-889 a máte na to 4 minutky.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Danuši, Natália, k dnešnímu svátku ti přes frekvence rádia jich přejeme všechno nejlepší, hlavně Hanušovi Luňákovi do Moravského Písku, Natálce Jahelkové Dogbelou a gratulujeme i tobě, kdo dnes 6. října slavíš narozeniny, stejně jako Evička Langová z Nimnice, Veronika Janáčová ze Zlína, Vojta Konečný z Hodonína nebo můj spolužák ze střední Pavel Vincou z Hrádku. Tak všechno.

0: Vyšetřovatel svědka. Můžete mi popsat, jak ten zloděj vypadal? No, měl pruhovaný obličej, byl docela malý, zavalitý a hrozně funěl. Aha, takže píšu do protokolu, podezřelý je buď velmi unavený jezevec, nebo fanoušek Bohemians.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 14 hodin 27 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Díky za to, že posloucháte. A co nás čeká ve vysílání Rádia Jih dál, to se dozvíme a hlavně vy se to dozvíte právě teď. 17-letá lukostřelkyně ze Zlína slaví životní úspěch z mistrovství světa ve Spojených státech, veze rovnou dvě medaile. Tak také o tom bude řeč na Rádiu Jih po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu na jihu, protože bude třeba Shakira, Jennifer Lopez anebo Pitbull.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo Jih a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
3: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Navštivte Jonal. Koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
12: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101,4.

0: Po frekvencích rádia již teď míříme tam, kde nás posloucháte na 98 FM, tady do Zlína a okolí. 17letá Martina Blahušová se totiž stala mistryní světa v 3D lukostřelbě. Na šampionátu v americké Dakotě vybojovala zlato v soutěži smíšených dvojice společně s Tomášem Rožnovským z Uherského Brodu a k tomu přidala ještě bronz v individuálním závodě. Martina Blahušová přitom už patří mezi českou špičku i mezi dospělými. Má titul mistryně republiky a zkušenosti z evropského šampionátu. Úspěšnou dvojici teď budou moct fanoušci vidět i doma. O nadcházejícím víkendu totiž pořádá lukostřelba Zlín český šampionát, na kterém mají startovat nejlepší domácí závodníci, včetně čerstvých světových medailistů. Tak do Zlína zdravíme i do Uherského Brodu, samozřejmě gratulujeme a posíláme další hity pro dobrou náladu už za chvíli.
1: Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě.
2: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní obutí pro váš vůz. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: že posloucháte. Rádio Jich, Rádio Jižní Moravy, Alvaro Soler. Tak co nás čeká za muziku po 15. One Republic, Stop and Stare. Budou taky Krištof, Půlnoční hřích. A dáme si Kylie Minogue, In Your Eyes. Zastávka Valtická Točná bude dva dny mimo provoz. Také o tom budou další jihomoravské zprávy s Petrem Jindrou. Tak si na ně počkejte, já jsem Vlastě Macík a přejeme vám krásné úterní odpoledne.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
4: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova, výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na hody, svatby, různé společenské a rodinné akce. Nyní již i objednávky na vánoční cukroví. Kontakt na mobil 774 238 322, po případě cukrárna Madlenka zavináč seznam.cz nebo osobně v cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova. www.cukrárnamadlenka.cz.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
8: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
9: Tati, a promění se vytříděná Petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
10: Promění.
9: A v novou sukínku?
10: Promění.
9: A v paraplíčko?
10: Promění.
9: I na obal pro pastelky?
10: I v obal.
9: A v baťůžek?
10: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
11: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
9: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
10: Běž už.
11: Více na cestaodpadu.cz.
12: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
0: Hezké odpoledne, bylo 15 hodin.
13: Kovošrot Bílá. Výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Zastávka Valtická Točna v Břeclavě bude dva dny mimo provoz a v Brně lékaři poprvé nahradili poškozenou chrupavku štěpem od zemřelého dárce. Cestující v Břeclavě musí počítat s dočasným omezením autobusové dopravy. V pátek 9. a v sobotu 10. října nebude kvůli rekonstrukci komunikace na Valtické obsluhována zastávka Břeclav Poštorná Valtická Točná. Náhradou mohou lidé využít zastávky Poštorná hlavní nebo Poštorná tovární čtvrť. Břeclav také hledá soukromého partnera pro další rozvoj areálu bývalého cukrovaru. Radnice proto zahájila předběžné tržní konzultace, při kterých chce zjistit, jaké možnosti jsou pro investory reálné a za jakých podmínek by se mohli do projektu zapojit. Otázky se týkají například například investic do dopravní a technické infrastruktury nebo budoucího nakládání s nemovitostmi. Konzultace potrvají do 15. prosince, potom město rozhodne o dalším postupu. Lékaři z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně jako první v Česku použili při operaci kolene chrupavku od zemřelého dárce. Štěp dostal muž, který si při sportu poškodil část chrupavky a zákrok proběhl už o prázdninách. Nemocnice s oznámením čekala několik měsíců, aby mohla sledovat, jak pacient na novou metodu reaguje. Podle lékařů má tento způsob náhrady velmi dobré výsledky a chrupavka se u něj méně často dále poškozuje než u některých dosud používaných metod. Zavedení nového typu štěpu do Česka připravovala nemocnice společně s Národním centrem tkání a buněk zhruba 15 měsíců.
15: Rádio Jih, počasí.
0: Ve Vracově a ve Zlíně máte na venkovním teploměru 21 stupňů Celsia, v Ladné a v Uherském Ostrohu potom 22. Ve středu očekáváme zpočátku převážně velkou oblačnost. Během dne začne oblačnost ubývat na polojasno, později odpoledne a večer na skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší zítřejší teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
16: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
15: Rádio Jih, doprava.
0: A pojďme se podívat také na silnice, jak to tam vypadá. Na Břeclavsku ve Valticích v Břeclavské ulici bourala dvě osobní auta, projíždějte kolem opatrně. Na Brněnsku ve Zbíšově v Masarykově ulici došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Na místě jsou záchranáři, počítejte s omezením provozu. Na trase z Brna do Svitav v koloně na obchvatu Kuřimi blokuje provoz nehoda dvou osobáků. Zdržení bude zřejmě narůstat. A na Uherskohradisku v Ostrožské Lhotě na místní komunikaci došlo ke střetu osobáku s autobusem. Projíždějte opatrně. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
15: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Seřiďme si hodinky, máme 3 minuty po 15. hodině, vy posloucháte Rádio Jih, my jsme za to samozřejmě moc a moc rádi a děkujeme za to a posíláme vám další hity. Takže budou Clean Bandit, Rockabye a tohleto už je Kylie Minogue, In Your Eyes.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, už za chvíli Krištof, Půlnoční hřích, nebo taky slibovaní One Republic, Stop and Stare. No ale teďka info, které nás čeká právě po těchto těch dvou hitech pro dobrou náladu. Budoucí automechanici v Kyjově si nově sáhnou na technologie, se kterými se běžně pracuje v moderních servisech. Škola otevřela nové technické centrum a zvládne v něm testovat i výkonné sportovní vozy. Držte vlnu na jihu a do 10 minut uslyšíte víc.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Republic, Stapenster, 15 hodin, 19 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a pozor, studenti střední školy polytechnické v Kyjově mají nové zázemí za zhruba 220 milionů korun. Po rozsáhlé rekonstrukci tam otevřeli Centrum technického a inovativního vzdělávání a my se v tuto chvíli vydáváme do Kyjova po frekvenci 889 FM. Součástí Centra technického a inovativního vzdělávání v Kyjově je nová hala pro automobilní obory s parosárnou, lakovnou nebo vybavením pro pneuservis a klimatizace. Nechybí ani takzvaná výkonová stolice, na které se dá měřit výkon auta a která je připravená i na testování špičkových sportovních vozů. Kyjovští studenti budou pracovat také s kolaborativním robotem, laserovou vypalovačkou nebo 3D tiskárnami. Škola chce, aby se už během studia seznamovali s technikou, kterou potom potkají v životě. Podle ředitele zájem o technické obory roste, od září proto škola nabízí také jednoleté obory autoelektrikář a autolakýrník pro ty, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci. Do Kyjova samozřejmě zdravíme, dáváme palec hore a jen tak mimochodem kluci, kdybyste potom někdy letěli třeba na pracovní pohovor do zahraničí, tak nezapomínejte na to, že kotoučové brzdy si do letadla nemůžete vzít.
1: Plánujete nový plot?
2: Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty.
1: www.tridiv.cz. Rádio Jih.
3: Rádio Jih.
1: Rádio Jižní Moravy.

0: Na frekvencích rádia Jižní Moravy, Modern Talking, Yamaha, To My Soul, 98. 15 hodin, 31 minut, aktuální čas. V Břeclavi budou v sobotu hořet kotle. Prosím vás, toto není info od pyromanů, ale od pořadatelů, kteří chystají festival pikantních jídel. Podrobnosti po dalších třech hitech pro dobrou náladu, tak držte vlnu na jihu.
1: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů. Užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Restaurace Na nádraží ve Svatobořicích Mistříně děkuje všem hostům za parádní letní sezónu. A jedeme dál. Od 9. do 11. října vás zveme na zvěřinové speciality. Čekají vás poctivé podzimní chutě, voňavá zvěřina a pořádná porce gurmánského zážitku. Přijďte si pochutnat. Více na Facebooku a webu Restaurace Na nádraží. Rezervace nutná. Těšíme se na vás.
4: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIG pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metallkyjov.cz.
5: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: No a jestli máte rádi ostřejší chutě, tak v sobotu vyrazte do Břeclavy. V areálu pod zámkem se totiž bude konat 7. ročník festivalu Kotle hoří dál. Už od 8:30 začne v Břeclavi pod zámkem příprava specialit a zapalování kotlů. Samotný prodej jídel odstartuje v 13:00 odpoledne. K tomu bude připravený hudební doprovod a také soutěže. Festival se koná v sobotu 10. října v Břeclavi pod zámkem a vstup na něj je zdarma. Tak do Břeclavi samozřejmě zdravíme přes frekvenci 101.4 FM a už za chviličku posíláme další hity pro dobrou náladu. Ať se všechno vydaří.
1: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličej, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: se pojďme podívat na to, co si zahrajeme po 16. Bude třeba Alex Warren, jeho Fever Dream. Co se týká československé muziky, tak budou Divoký byl Plakala. A dáme si taky Labuš Be My Lover. Zlínský kraj přispěje na drony, které zachraňují srnčata. Také o tom budou další humorovské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné úterní odpoledne.
1: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
2: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
6: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazamku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
7: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
8: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
9: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
12: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Hezké odpoledne, blíží se nám 16. hodina.
13: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
14: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Ambulance chronických ran v Kyjově se přestěhovala a Zlínský kraj přispěje na drony, které zachraňují srnčata. Pacienti mířící do ambulance chronických ran v nemocnici Kyjov nově najdou na jiném místě. Od pondělí tohoto týdne funguje v budově A u hlavního vchodu přímo naproti hlavní vrátnici. Pro pacienty s omezenou pohyblivostí je k dispozici bezbariérový vstup od lékárny. Nemocnice proto doporučuje při návštěvě ambulance využít právě tohoto vstupu. V Jihomoravském kraji znovu roste počet lidí nakažených žloutenkou typu A. Hygienici za září evidují 34 nových případů, především mezi dospělými. Od začátku roku se v kraji nakazilo už 502 lidí, zatímco loni bylo od od ledna do září případů jen 43. Nejhorší situace je v Brně a okolí, které spolu s Prahou patří k nejvíce zasaženým oblastem v celé republice. Zlínský kraj vyčlenil 1 000 000 korun na podporu nákupu dronů s termovizí pro myslivce. Zařízení pomáhají hlavně při jarních sečích, kdy dokáží ve vysoké trávě odhalit ukrytá srnčata a další mláďata dříve, než na louku vjede zemědělská technika. O dotaci mohou uživatelé honiteb žádat od 2. do 27. listopadu, přičemž na jeden projekt mohou získat od 51 do 100 tisíc korun. Kraj program podpořil už loni, kdy si díky němu drony s termovizí pořídilo 9 subjektů.
16: Rádio Jih. Počasí.
0: 24 stupňů Celsia aktuálně měříte ve Valticích, 23 v Lovčicích, 22 v Polešovicích a 21 stupňů Celsia máte na venkovním teploměru v Brně. Zítra očekáváme zpočátku převážně velkou oblačnost. Během dne začne oblačnost ubývat na polojasno, později odpoledne a večer na skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší středeční teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
17: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
16: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme se podívat na silnice. Připomínám, že na trase z Brna do Svitav v koloně na obchvatu Kuřimi blokuje provoz nehoda 2 osobáků. Zdržení narůstá, tak prosím s tím počítejte. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv. My vám teď posíláme Calvina Harrise, anebo taky zpěvačku Adele.

0: 10. Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravě a o čem bude řeč, jakmile dospívá kapela Divokej Byl jejich hitovku Plakala. Další kus centra Brna čeká výrazná proměna. Park Danuše Muzikářové dostane nové cesty, zeleň, vodní prvek i galerijní stezku. Tak o tom budeme mluvit na Rádio Jih po další dvojce hitů pro dobrou náladu. Tak držte vlnu na jihu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Klauzor v centru Brna začne v polovině tohoto měsíce obnova parku Danuše Muzikářové. Jde o prostor mezi Rooseveltovou a Běhounskou ulicí a Moravským náměstím. Park dostane nové cesty, lavičky a další mobiliář, přibude zeleň a také menší náměstíčko s vodním prvkem. Nová galerijní stezka má propojit jednotlivá zajímavá místa v parku, například Moravskou galerii, sochu Jiřího Mahena nebo archeologické naleziště. Podle radnice jde o jeden z posledních parků v centru Brna, který ještě neprošel celkovou obnovou. Rekonstrukce bude rozdělena do dvou etap a celkem vyjde zhruba na 59 milionů korun. 13 milionů zaplatí město Brno, zbytek městská část Brno Střed. Tak do Brna, kde nás posloucháte na 105.1 FM, samozřejmě zdravíme, posíláme další tři hity pro dobrou náladu, aby to všechno klaplo, takže budou Labuš, Miley Cyrus a Eva Farná.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Nový úsek pro pěší a cyklisty, který měří sice jen 259 metrů, kvůli vedení po dálnici se ale připravoval několik let. Podrobnosti uslyšíte na rádiu Jih hned potom, co dozní hitovka Bailando od Enrika Iglesiase, tak rozhodně držte vlnu na Jihu, protože se dozvíte, kde se to stalo.
1: Nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Hledáte práci nebo přemýšlíte o změně? Přijďte na veletrh pracovních příležitostí, který pořádá okresní hospodářská komora Hodonín 8. října od 9 hodin na Domu kultury v Hodoníně. Těšit se můžete na významné zaměstnavatele z regionu, kteří nabízí volná pracovní místa. V rámci akce bude také bohatý doprovodný program. Vstup zdarma. Těšíme se na vás ve čtvrtek 8. října na Domu kultury v Hodoníně. Více na www.ohk.hodonin.cz.
3: Restaurace Na nádraží ve Svatobořicích Mistříně děkuje všem hostům za parádní letní sezónu. A jedeme dál. Od 9. do 11. října vás zveme na zvěřinové speciality. Čekají vás poctivé podzimní chutě, voňavá zvěřina a pořádná porce gurmánského zážitku. Přijďte si pochutnat. Více na Facebooku a webu Restaurace Na nádraží. Rezervace nutná. Těšíme se na vás.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days je do 18. října.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě, já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na KBC Global Services.cz.
11: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 90.

0: posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, Enrique Iglesias, jeho Bailando, 16 hodin 42 minuty, to je aktuální čas a pozor, v Otrokovicích dokončili novou stezku pro pěší a cyklisty, která propojuje Kvítkovice s okolní sítí polních cest. Úsek dlouhý 259 metrů vede pod mosty dálnice D55 a stál více než 6 milionů korun. Příprava zabrala několik let. Město Otrokovice muselo řešit vedení trasy pod dálnicí, jednat s několika institucemi a vypořádat pozemky. 3 metry široká stezka navazuje za dálničními mosty na polní cesty. Pokračovat po nich lze například směrem k Malinovickému hřbitovu, Oldřichovicím nebo Pohořelicím. Jde zároveň o první etapu plánovaného bezpečného spojení Kvítkovic se zlínskými Malinovicemi. Město chce v budoucnu trasu dál prodloužit. Tak my samozřejmě do Otrokovic zdravíme. No a po frekvenci 98 FM posíláme další hity pro dobrou náladu. Už za chvíli třeba Vesna a její Moravo.
1: Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

klasika z roku 2004. A co nás čeká za muziku, takhle po 17. hodině bude zpěvačka Kecej, její Animal. Co se týká československé muziky, mimo jiné Xindle X v blbým věku. A co se týká 90. Venga Boys.

0: krásné úterní odpoledne.
1: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí, za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
2: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice.
6: Je čas optimalizovat, ale je to na váš
8: názor. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
0: Stále ještě hezké odpoledne, blíží se nám 17. hodina.
12: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Zastávka Valtická Točna v Břeclavi bude 2 dny mimo provoz a v Brně lékaři poprvé nahradili poškozenou chrupavku štěpem od zemřelého dárce. Cestující v Břeclavi musí počítat s dočasným omezením autobusové dopravy. V pátek 9. a v sobotu 10. října nebude kvůli rekonstrukci komunikace na Valtické obsluhována zastávka Břeclav Poštorná Valtická Točna. Náhradou mohou lidé využít zastávky Poštorná hlavní nebo Poštorná tovární čtvrť. Břeclav také hledá soukromého partnera pro další rozvoj areálu bývalého cukrovaru. Radnice proto zahájila předběžné tržní konzultace, při kterých chce zjistit, jaké možnosti jsou pro investory reálné a za jakých podmínek by se mohli do projektu zapojit. Otázky se týkají například investic do dopravní a technické infrastruktury nebo budoucího nakládání s nemovitostmi. Konzultace potrvají do 15. prosince, potom město rozhodne o dalším postupu. Lékaři z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně jako první v Česku použili při operaci kolene chrupavku od zemřelého dárce. Štěp dostal muž, který si při sportu poškodil část chrupavky a zákrok proběhl už o prázdninách. Nemocnice s oznámením čekala několik měsíců, aby mohla sledovat, jak pacient na novou metodu reaguje. Podle lékařů má tento způsob náhrady velmi dobré výsledky a chrupavka se u něj méně často dále poškozuje než u některých dosud používaných metod. Zavedení nového typu štěpu do Česka připravovala nemocnice společně s Národním centrem tkání a buněk zhruba 15 měsíců.
13: Rádio Jih.
15: počasí.
0: Vladné aktuálně měříte 24 stupňů Celsia v Břeclavi a v Čejči 23, v Traplicích potom 22 stupňů Celsia. Ve středu bude zpočátku převážně velká oblačnost, během dne začne oblačnost ubývat na polojasno, později odpoledne a večer na skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší zítřejší teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
15: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme se podívat také na silnice na Zlínsku za, výjezdem z Vizovic po silnici třetí třídy směrem na Loučku. Blokuje provoz poruchaná dodávka, dejte tam pozor. A ještě tady mám info, že na dálnici D1 na 194. kilometru směrem na Prahu stojí Ukrajinice dvě osobní auta po nehodě. Místo je průjezdné s opatrností. Ať už jedete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu.
15: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: Teď máme 3 minuty po 17. hodině. S vámi je stále Vlasťa Macík, tak vám přeju krásný podvečer na jihu.

0: díky za to, že posloucháte Rádio X. A co nás čeká po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, o kterou se postarají Lady Gaga a Imagine Dragons. To vám prozradím právě teď. Ve Zlíně mají pohyb už i ti nejmenší. Do projektu sportování v mateřských školách se dnes zapojuje 14 školek a pravidelně díky němu sportuje téměř. No, držte vlnu na jihu a za 7 minut uslyšíte víc.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Projekt sportování v mateřských školách funguje ve Zlíně už 13. rokem. Začínal v roce 2013 v 5 školkách a dnes je jich už zapojených 14. A pravidelný pohyb má díky tomu bezmála 500 dětí. My v tuto chvíli po frekvencích rádia jich míříme tam, kde nás posloucháte na 98 FM, tedy do Zlína a okolí. Předškoláci ve Zlíně mají organizované lekce většinou jednou až dvakrát týdně. Pod vedením trenérů si zkoušejí míčové hry, zlepšují obratnost a koordinaci a hlavně si mají vytvořit kladný vztah k pohybu. Děti se během roku seznamují třeba s basketbalem, hokejem, tenisem, házenou, atletikou, gymnastikou nebo tancem. Lekce potom probíhají nejen ve školkách, ale také ve sportovní hale, na hokejovém stadionu nebo přímo v zázemí jednotlivých klubů. Smyslem přitom není nabírat malé sportovce do oddílu, ale ukázat jim co nejvíce možností, jak se hýbat. Do Zlína ještě jednou zdravíme přes frekvenci 98 FM a posíláme další hity pro dobrou náladu. A samozřejmě palec hore.
1: Plánujete nový plot?
2: Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty.
1: www.tridiv.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Well.

0: kde na Jižní Moravě se v pátek otevře nové dětské hřiště a kde bude pro děti připravené slavnostní odpoledne a také drobné dárky, to vám prozradíme na Rádiu Jih po následujících třech hitech pro dobrou náladu. Postarají se o ně Savage Garden, Ižel, Keša, tak rozhodně držte vlnu na Jihu.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky a bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a teď jedna pozvánka. Ve Vratcově se v pátek 9. října slavnostně otevře nové dětské hřiště v Zahradské ulici. Slavnostní začátek je naplánovaný na 16. hodinu a děti si budou moct nové herní prvky hned vyzkoušet. Připravené pro ně budou také drobné dárky a upomínkové předměty. Pokud tedy hledáte tip na páteční odpoledne s dětmi, můžete vyrazit právě na nové dětské hřiště do Vratcova. Tak my do Vratcova zdravíme taky z frekvencí Rádia Jih. Vlasťa Macík se pro tuto chvíli s vámi rozloučí. Popřeju vám krásný podvečer a těším se na vás zase zítra ve dvě tady na Jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské

0: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní pneu pro váš vůz. Vistacar Kyjov a Hodonín.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
10: Viděl jsi to?
11: A co, jako?
10: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
11: No má bejt.
10: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
11: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
10: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
11: Radši dopíjat to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
12: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Cikte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Ambulance chronických ran v Kyjově se přestěhovala a Zlínský kraj přispěje na drony, které zachraňují srnčata. Pacienti mířící do ambulance chronických ran v nemocnici Kyjov nové najdou na jiném místě. Od pondělí tohoto týdne funguje v budově A u hlavního vchodu přímo naproti hlavní vrátnici. Pro pacienty s omezenou pohyblivostí je k dispozici bezbariérový vstup od lékárny. Nemocnice proto doporučuje při návštěvě ambulance využít právě tohoto vstupu. V Jihomoravském kraji znovu roste počet lidí nakažených žloutenkou typu A. Hygienici za září evidují 34 nových případů, především mezi dospělými. Od začátku roku se v kraji nakazilo už 502 lidí, zatímco loni bylo od ledna do září případů jen 43. Nejhorší situace je v Brně a okolí, které spolu s Prahou patří k nejvíce zasaženým oblastem v celé republice. Zlínský kraj vyčlenil 1 000 000 korun na podporu nákupu dronů s termovizí pro myslivce. Zařízení pomáhají hlavně při jarních sečích, kdy dokáží ve vysoké trávě odhalit ukrytá srnčata a další mláďata dříve, než na louku vyjede zemědělská technika. O dotaci mohou uživatelé honiteb žádat od 2. do 27. listopadu, přičemž na jeden projekt mohou získat od 1 do 100 000 korun. Kraj program podpořil už loni, kdy se díky němu drony s termovizí pořídilo 9 subjektů.
13: Rádio Jih. Počasí.
14: Dnes večera v noci jasno až polojasno, noční teplota klesne až na 7 stupňů. Zítřek bude jasný až polojasný, na jihu Moravy až se 24 stupni. Zlínský kraj naměří o stupeň méně.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se Skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý už přes 100 let. Čedok.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 90.

Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: 15. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Na

0: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličej, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
1: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice.
3: Je čas optimalizovat.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Rádio Jih. Počasí.
7: Úterý s datem 6.10. v běhu, vy jste si Hem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě zpočátku jasno, později oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty od 5 do 11 stupňů. Ve středu pak oblačno, později polojasno až jasno. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů.

0: parádní úterní finále. Přejeme si ho vám všem, kdo i 6. říjnový večer startujete na vlnách Rádia Jižní Moravy, na vlnách Rádia Jih. A my hned z kraje večera budeme zvát do Velešovic na letošní krajované hody. Víkendové události se budeme věnovat za chviličku, tak zůstaňte s náma a užívejte úterní večer ve společnosti nejlepších hitů jihu pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 6. říjnový, navíc úterní večer trávíte si Hem. No a já přidám, tak jak jsem slíbil, i dnes parádní říjnový, navíc krojovaný tip. Tento víkend mezi 9. a 11. říjnem totiž proběhnou letošní krojované hody ve Velešovicích. Tam událost zahájí stavění máje, a to tento pátek 9. října od 15. hodiny. V sobotu 10. nebude chybět mše, předání hodového práva, vystoupení folklorního souboru, průvod stárků nebo hodová zábava. Letošní hody ve Velešovicích vyvrcholí v neděli 11. října, kdy proběhne slavnostní mše svatá. Tedy letošní krojované hody ve Velešovicích už tento víkend mezi 9. a 11. říjnem. Ze studia rádia jich už v tuto chvilku přejeme parádní a klidný týden a posíláme další hity pro dobrou náladu. I dnes večer s váma zůstává Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Úterní 6. říjnový večer startuje Tesihem. No a já vám dnes prozradím, kde budete moct letos v říjnu potkat hroznovou kozu. Dobrá, bude to ve Vrbovci, a to tradiční, a to v rámci vinobraní. A já více informací dodám za moment, tak zatím užívejte večer ve společnosti Hitů Jihu pro dobrou náladu. Ze studia přejeme parádní úterní finále.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: úterní večer, další říjnový týden v běhu, vy jste sihem a já, tak jak jsem slíbil, předám i info k tradičnímu vrboveckému vinobraní s hroznovou kozou. To v letošním roce proběhne 31.10. a vy v tento den zažijete ve Vrbovci největší obecní vinařskou slavnost, která spojuje ukončení sklizně s oslavou starých vinařských tradic, včetně slavnostního lisování posledního hroznu a předávání hroznové kozy. Program zahrnuje průvod vinařů v dobových krojích, ochutnávky burčáku, mladých i starších vín a také občerstvení a hudbu v otevřených sklepech. Tedy letošní vrbovecké vinobraní s hroznovou kozou už 31. října. Úterní večer na jihu, týden běží a my jedeme dál a pro pohodu posíláme další hity. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Úterní 6. říjnový večer na jihu, běží nám další týden letošního podzimu. Dnešek znovu jako korálek, no a kalendářně patřil dnešek všem Hanušům. Ve středu bude slavit Justýna a ve čtvrtek Věra oslaví své jmeniny. Tak na nikoho z nich nezapomeňte a slavte s nimi. Každopádně na jihu už za moment další nálož nejlepších songů pro lepší náladu a k ním vyladěné tipy pro další část letošního října. A dnes to bude stát za to, tak zůstaňte se mnou celou úterní noc. Z Hodonína vám parádní finále 6. října přeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: super ceny bez čekání na akci? DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
2: Promění.
1: A v novou sukínku?
2: Promění.
1: A v paraplíčko?
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky?
2: I v obal.
1: A v baťůžek?
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
2: Běž už.
3: Více na cestaodpadu.cz.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: Úterý s datem 6.10. v běhu, vy jste Sihem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě zpočátku jasno, později oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty od 5 do 11 stupňů. Ve středu pak oblačno, později polojasno až jasno. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů.

0: Úterní 6. říjnový večer na jihu v běhu, 10. měsíc roku jede jako vlak, noci se prodlužují a toho využijí v Kyjově, kde tento měsíc proběhne slavnostní lampioňák. Více k události za moment, tak zatím mějte skvělý úterní večer a dejte si další hity pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: parádní večer. Přejeme si ho vám všem, kdo s náma jedete dalším říjnovým, navíc úterním večerem, kdy ještě přidám informaci k tradičnímu svátečnímu lampioňáku, který i letos proběhne v Kyjově, a to v předvečer státního svátku vzniku Československa. 27. října v 17.20 vše vypukne před Klvaňovým gymnáziem. Hrát bude Vinařinka. Klásce budou věnce k pomníku obětem světových válek. Poté, co průvod dorazí na kyjovské Masarykovo náměstí, se budou promítat pohádky pro děti a bude připraveno občerstvení. Tedy sváteční lampioňák v Kyjově v předvečer státního svátku 27. října. My si už v tuto chvilku zdravíme celou jižní a jihovýchodní Moravu, no a v úterý večer pokračujeme s dalšími hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio jižní Moravy.

0: Úterní 6. říjnový večer na jihu v běhu. Máme za sebou další krásný den babího léta. A já mám ještě jeden tip na sobotu tohoto týdne, kdy v Hodoníně proběhnou farmářské trhy a Blešák. Více očekávané víkendové události už za moment, tak zatím mějte skvělý podzimní večer ve společnosti hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih.

0: Get your sexy on. Parádní večer, přejeme si ho vám všem, kdo s náma zůstáváte i v rámci úterního finále, kdy ještě přidám informaci k hodonínským farmářským trhům a blešáku, které proběhnou v Hodoníně přímo na Masarykově náměstí tuto sobotu 10. října v čase od 7. do 12. hodiny a vy v rámci trhů dostanete čerstvé farmářské produkty, ovoce, zeleninu, pečivo, dobroty, no a bleší trh nabídne nejrůznější poklady. Tedy pozor, hodonínský farmář a bleší trh tuto sobotu přímo na Masarykově náměstí. Morava plná příležitostí i na podzim, tak užívejte každý den. Ze studia zdravíme celou jižní a jihovýchodní Moravu a přidáváme další hity pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

úterní večer na jihu 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Dnes v noci na Moravě zpočátku jasno, později oblačno až zataženo, nejnižší noční teploty od 5 do 11 stupňů. Ve středu pak oblačno, později polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů. Jak bude, víme, a teď už pojďme na další set těch nejlepších hitů pro dobrou náladu. Krásnou úterní noc jižní a jihovýchodní Moravo.

0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Brno na 105.1 FM.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou.

financí. Úterní 22. No a já mám pro vás na jihu aktuální zprávy, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě zpočátku jasno, později oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty od 5 do 11 stupňů. Ve středu pak oblačno, později polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů. Teď už ale zpátky k mixu, mám pro vás další nálož skvělé muziky. Krásnou noc vám z Hodonína přeje Josef Bouda.

0: pojď sem, pojď sem, pojď sem.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: Nocí. Hodinu před půlnocí zůstáváte sihem, no a já vám teď hned poskytnu předpověď, jak bude ještě dnes v noci a zítra. Po zbytek noci bude na Moravě zpočátku jasno, později oblačno až zataženo, nejnižší noční teploty od 5 do 11 stupňů. Ve středu pak oblačno, později polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů. I pro poslední hodinku dnešního dne tu mám set skvělých hitů, které i před půlnocí spolehlivě zvedají náladu. Mějte krásnou noc a zůstaňte s rádi.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Radio Jih.

0: Vánocí. Moravo, je tu půlnoc a my na jihu startujeme středu s datem 7.10. Po zbytek noci bude na Moravě jasno, později oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty od 5 do 11 stupňů. Ve středu pak oblačno, později polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů. Krásnou noc přejeme a též skvělý říjnový den s rádiem Jih.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravu.